a kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 17. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočinout na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu rolí šedé smrti, nebudu se báti ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje bedla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl přes zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pane Bože, tak já ti moc děkuji za dnešní den. Děkuji ti za to, že jsme se opět mohli setkat v tomto božím chrámě. Děkuji ti za to, že ty nás tak miluješ a tvá milost nás sem přivádí. A tak já tě moc prosím za to, aby si nám požehnal i výklad dnešního slova. Prosím tě, aby si byl tak s bratrem kazatelem a tak ti děkuji za to, že mu můžeme naslouchat skrze tvé slovo. A tak tě prosím, aby všechno, co uslyšíme, aby bylo k tvojí chvále. Děkuji ti. Amen.

0: Hlavu mi olejem potíráš. Další požehnaná věta z 23. žalmu, která dnešním večerem přichází na řadu. A nevím, jestli vás potěším nebo zesmutním, když vám řeknu, že tato věta přijde na řadu vedle té dnešní biblické ještě dvakrát. A víte proč? Protože tato věta vynáší na světlo, jak ten skutečný stav ovečky, stejně tak to úžasné jednání pastýře vůči své ovečce v té samé době. Ano, i když se to na první pohled nezdá, v tomhle slově je úžasné bohatství. A myslím, že nezodpovědný služebník slova by ho nechal ležet ladem, pokud by na něj narazil. Pojďme tedy k věci. 23. žalm, jak jste si jistě už všimli od jeho začátku, vypravuje o takových jednotlivých úsecích a událostech ze života jeho oveček. Vyvedl je na zelené pastvy, následně k tichým vodám, také na místu, kde ovečka v klidu odpočívá. Stejně tak ovečky provádí údolími, kde hrozí nebezpečí. Dále poukazuje na pastýřův postoj vůči všem nepřátelům, kteří chtějí ten dobrý prostřený stůl ovečkám jaksi zhatit. A teď bychom mohli pokračovat dalšími a dalšími prvky, které jsou v tomhle žalmu vyzvednuté. Ale to není všechno. V tomto úseku žalmu se dostáváme k něčemu velmi osobnímu. A řeknu vám, že se mi tenhle úsek moc líbí právě pro tu jeho osobitost. O nás totiž v tomhle úseku bere na místa, o kterých se s cizími moc nemluví. Je to natolik osobní, nebo chcete-li natolik intimní, že to většinou, neříkám vždy, ale většinou to zůstává mezi pastýřem a ovečkou. A jistě je to dobré. Víte, jsou věci, které se nemusí přetřásat na veřejnosti. A církev Kristova to ví. Jsou věci, které jsou pro všechny. Jsou věci, které jsou i v našem sboru pro zapnuté kamery. A poté jsou věci, které jsou pouze a jen pro místní Kristovu církev. Pro ty, kteří tvoří tu místní základnu sboru. Místní základnu stáda, v ní se jednotlivci radují s radujícími, ale také pláčí s plačícími. Poznat to můžeme i na svých rodinách. Jsou věci, které řešíme před návštěvou, je to tak. A nemáme s tím problém. Ale pak jsou věci, kdy počkáme, až návštěva odejde. Já jsem se vždycky nejvíc bál, když mi rodiče řekli, tohle necháme, až návštěva odejde. Toho jsem se bál, protože tam už to bylo osobnější a já bych býval rád, kdyby jsme to řešili, když tam byli ti známi, protože by to možná bylo trošičku jiné. Stejně tak ve stádu Kristovy církve. Jsou věci, které řešíme spolu, ale pak jsou věci, které mají svou váhu tehdy, když jsou projednávány na osobní rovině. A přesně k podobnému místu se v tomhle žalmu dostáváme. Všechno to krásné na pastvě totiž zastínují v životě ovečky takový tři zvláštní stránky života, kterým by se určitě rádi vyhli, ale žel není to možné. Je to něco ne úplně příjemného, ale je to součást života ovečky, každé ovečky. A i když to ani pastýře, ani ovečku netěší, musí se s tím oba vypořádat. A to i přesto, že všechno kolem na pastvě vypadá na první pohled krásně, pro oko nezaujatého pozorovatele se nic nemění. Ovečka má totiž též své starosti, které pastýř musí řešit, když jsou o samotě. Má svoje problémy, které pastýř řeší ještě dřív, než ji vyvede na pastvu. A opravdu kdo jiný než pastýř je tím, kdo je u těchto problémů u toho trápení, které prožívá. Je pravda, že se ovce popásá dál na travnatých nivách. Je pravda, že všechno se zdá být v tom nejlepším pořádku. Pro toho, kdo se na stádo dívá, se zdá, že všechno v pohodě. Možná dál svítí sluníčko, léto je v tom nejlepším. Ze skal pryští čistá čerstvá voda, všechno se zdá, že je dobré, ale nic to nemění na faktu, že jsou věci, které i tak narušují ten hladký a klidný život stáda. A teď se přenáším k nám, Kristovým ovečkám. Bratře, sestry, my víme též, o čem je řeč. V době, kdy se všechno jeví v rodině krásné, všechno dobře šlape, nikde na první pohled žádný šrám, přesto jsou věci, které nás trápí, jsou věci, které nás zneklidňují a nemusíme o nich nějak extra mluvit. Přece, když za sebou zavřeme dveře, jsou věci, které musíme řešit. Stejně tak v Kristově církvi jako takové sluníčko může svítit, všechno jasné, všechno krásné, ale jistě mi dáte za pravdu, že jsou věci, které vám i mě ubírají na klidu, ubírají nám na radosti a vůbec ubírají na bezpečí stáda. Jsou chvíle, kdy se neradujeme, vzpomínáte na Davida žalmistu, on v jednom žalmu říká: Hospodine, vlej do duše svého služebníka radost. Ano, jsou chvíle, kdy nemáme tu radost, kterou bychom měli mít. Proč? Protože jsou věci, které jsou osobní mezi námi a pastýřem a ty je zapotřeby, abychom si vyřešili s ním. A proč je to osobní? Proč je zapotřebí k tomu přistupovat s pokorou a s uvědoměním? Protože jsme zranitelní a náš pastýř to ví. A přesně tohle bude předmětem této a následujících dvou biblických hodin. Dnes se v této biblické spolu s vámi zamyslím nad první z takových třech velmi osobních a přitom nebezpečných faktorů, s kterými stádo, ovci, ale vůbec všechno, co vyženete na pastu v létě a hlavně v létě, stádo s tím bojuje. A pastýři právě toto nedává mnohdy spát. Možná teď čekáte, co přinesu za velký teologický objev, ale já vás klamu, nebo lépe řečeno připomenu vám téma tohoto už několika měsíčního zamyšlení. Proto i dnes musíte očekávat všechno možné, jenom ne hlubokou teologii, protože jsme u oveček a u toho, co je trápí a u toho, co řeší se svým pastýřem, jak jsem řekl, častokrát za zavřenými dveřmi, ještě dřív, než vyjde na pastvu. Tím prvním velkým nešvárem, s kterým se ovce v létě potýkají a co nutí pastýře, aby sáhl po oleji a ještě dřív, než ostatní vidí ovečku venku, ji ošetřil, je hmyz. U něho chci spolu s vámi trávit dnešní večer. Nevím, jestli jste to už slyšeli, ale v pastýřské hantýrce se létu říká čas much. Letní měsíce, které, jak už jsem říkal před chvíli, se na první pohled zdají krásné a pro ovce tím nejlepším, co si mohou přát, se totiž pro ovečky nejednou stávají obrovským utrpením, doslova obrovským utrpením. Jsou to měsíce letní, v níž se začíná rojit plno různého hmyzu. A každý chovatel dobytka, nebo alespoň odborník, který určitý čas pozoroval dobytek ve volné přírodě za letních veder, ví, jaké problémy právě ten nepatrný hmyz zvířatům způsobuje. Když jsem si tuhle biblickou připravoval, tak jsem se nemohl ubránit obrovskému množství vzpomínek na ta dětská léta, kdy jsem toho byl svědkem. Snad jsem se nikdy na pastě nenabrečel kvůli jiným věcem, než právě z toho důvodu, že mám hnát a pást v letních měsících. Nevadily mi jarní měsíce ani podzimní, ale letních měsíců, nímejte, v době, kdy to bylo na první pohled nejlepší, tak jsem se děsil. A to právě z lidé, a už víte, co od nich můžete čekat, ale hmyz dokáže zvířata natolik změnit jim chování, že je přestáváte poznávat. Do té doby klidné zvíře vám dokáže ublížit, když se přibližujete, protože zdá se, že vás někdy vůbec nevnímá. Že to, co ho zajímá, je, jak se zbavit těch much, které neustále kolem nich se zhlukují a napadají je. Zvířata se cítí natolik ohrožení hmyzem, že přestávají jakoby zdravě uvažovat. Stejně tak koně, já si vzpomínám, že jsme nejenom s mamkou na poli, že jste spadl na zem. Nemluví o tom, když byli koně vedle sebe dva u vozu. To se počet hmyzu násobil a oni se cítili být ještě více v ohrožení a dostanou se do fáze, kdy jsme se k ním nemohli přiblížit. Jednoduše se chovali nevyspytatelně a mlátili hlavami do všech stran, jenom abych se zbavili hmyzu. A já zdůrazním kvůli malému nepatrnému hmyzu. Veliký kůň, veliká kráva. Víte, krávy ve chvíli, kdy je kousali mouchy, se dali na útěk a utíkali směrem k lesu. Jak jsem řekl, někdy se celé hodiny schovávali a byli k nenalezení. A zajímavé bylo, že i když měla na krku kráva zvonec, stála v houšti tak tiše, že jste chodil kolem ní a neviděl jste ji. Jenom, aby neupozornila na sebe hmyz. Mnohokrát jsem přišel večer domů brečený a bez dobytka. Připomínám kvůli malým mouchám. Teď pojďme zpátky k ovcím. Ovce na tom nejsou lépe. I když nemůžou škodit lidem tak, jako tato velká zvířata, ovcím stěžují život obzvláště některé druhy hmyzu, jako jsou ovádi, střeček hovězí a nosní mouchy, jsou také černé mouchy a komáři a ještě mnoho dalších nepatrných letajících parazitů. A víte, je to hlavně léto, kdy se hmyz překotně množí. A jeho agresivita stoupá hlavně ve dnech, kdy se blíží bouře. To jsme už poznali podle toho, co dělal hmyz. Vzpomínám si, že jsme říkali, že mouchy žerou jako slepé právě, kdy se blížila bouřka. Jednoduše jste ji odehnal a ona se razem vrátila. Odehnal jste ji a ona se opět vrátila, jako kdyby vás neviděla, prostě nalétávala jako slepá. A věřte mi, že pro hmyzem napadené ovce se hmyz může stát hotovým peklem. Hned vám řeknu, co tím myslím. Ovce totiž může právě tento hmyz dohnat až na pokraj šílenství. Řeknu vám, jak se to stává. Nejvíc se ovce trápí hmyz, která ovci bzučí kolem hlavy od rána do večera bez přestání. Je to takzvaná střečkovitost nosní. Působí takové malé mušky, které opravdu dokáží kolem hlavy od rána do večera létat ovci ve snaze naklást jí vajíčka na vlhkou sliznici nozder. A pokud se jim to podaří, a v mnoha případech ano, vylíhnou se během několika dní z vajíček takové červíkovité tenoučké larvy, které dýchacími cestami proniknou ovci do hlavy, tam se jí usadí a působí prudké dráždění, doprovázené těžkým zánětem. A ovce v takové chvíli, pochopitelně tomu, co prožívá, se nějakým způsobem snaží uniknout a to tak, že tluče hlavou, o co se dá, protože už to proniklo dovnitř. Většinou ovce tluče hlavou o stromy, někdy o balvany, anebo jen tak do křovy, jenom aby se jí ulevilo. Stejně tak tře hlavou o zem a v houšti někdy sebou divoce zmítá. A vyskytly se i případy, kdy byla ovce schopná se vrhnout ze skály nebo ze srázu, jenom aby unikla tomu nesnesitelnému utrpení, které se odehrávalo v hlavě. A v konečném stádiu vede tato choroba v životě ovce k oslepnutí. Není divu, že jakmile stádo začaly oblétávat tyto malé nepatrné mušky, začalo stádo propadat panice. Bez hlavě prchalo, snažilo se těmto trapičům nějakým způsobem uniknout. Jenomže nebylo kam uniknout, tyto mouchy tvořily doslova hejna, nekonečný mušek. A ovce dupaly, běhaly od jednoho konce louky na druhý, ve snaze je setřást. Jenomže moucha byla vždycky rychlejší než ovce. A byly takové ovce, které běhaly až do úplného vysílení. Jednoduše se hroutily. Jiné zase pohazovali hlavami, skrývali se v křovi, v houšti, v domění, že se ochrání. A často se i ovce tak moc báli těchto mušek, že se odmítali pást na volném prostranství, což je u ovcí dost podivné. A právě toto každodenní martyrium a strach zhoršoval zdravotní stav ovci a hlavně jehňat. Ovce začínají ubývat na váze, ztrácejí mléko, jehňátka nerostou. A stalo se, že některá ovce ve snaze utéct před tímhle hmyzem se při svém bezhlavém útěku zranila, někteří oslepli a některé dokonce zašli. A právě tam nastupuje na scénu dobrý pastýř. Líčil se vám to právě proto, abyste viděli, proč David klade důraz na to, že je tu pastýř, který bere do ruky olej. Nastupuje na scénu pastýř a teď si zkuste představit, kdyby tam nebyl. Co by se s takovým stádem stalo? On tam ale je a to, co vidí, samozřejmě ho trápí. Já si vzpomínám na tu bezmoc, když vidíte ta hejna hmyzu kolem dobytka, kterému vlastně nemůžete pomoci, protože to se nedá odehnat. Nejednou jsem to tátovi doma popisoval, čeho jsem svědkem a že se nechtějí pást. A častokrát hmyz zanechal takovou spoušť na dobytku, že byl celý oteklý. Jindy se stávalo, že nasázal červy i na jejich těla, které táta musel doma ošetřovat. A právě to je chvíle, kdy pastýř a vůbec hospodář na nic nečeká. Je si totiž vědom toho, že pokud on nezasáhne, zvířata nemají šanci se ubránit. A říká, Hospodin je můj pastýř a mimo jiné mi potírá olejem moji hlavu. Proč? Protože byl svědkem toho, jak Bůh Hospodin, ten dobrý pastýř, s ním jedná přesně tak, jako on se svými ovečkami. Vidí svého pána, jak ho zbavuje toho, co ho trápí i v těch klidných, krásných, slunečných dnech života. Kolikrát si říkáme, že chápali bychom zimu, chápali bychom snad i podzim života, ale takové ty letní dny, kdy jako křesťané a Kristova církev bychom si mohli užívat, kdybychom se mohli jenom radovat, všimněte si, že přichází to, před čím potřebujeme být ošetření. I když svítí sluníčko a venku je krásně, i když v našich životech a v životech Božího lidu je nádherně, je tady něco, do čeho musí zasáhnout dobrý pastýř. Můžeme říct, že si neporadíme ani v těch nejlepších dnech slunečných. David vidí, jak jeho pán i v těch krásných letních dnech od něj odhání to, co mu narušuje radost, co mu narušuje pokoj a co ho možná dohánilo do krajnosti v životě, v duchovním životě. Řekli jsme si před chvílí, že je to něco, o čem moc ani církev nahlas nemluví. Je to něco, co se odehrává pouze mezi ovečkou a pastýřem. Ale neobejdeme se bez toho. Není to nic, čím bychom se chlubili. Že i v těch krásných dnech nám to a ono narušuje radost a pokoj. Ale jak vidíte, je to potřebné. Já mám skutečnou radost z toho, že nám to David vynáší na světlo. Jako něco, co je hodně důležité a potřebné pro každou ovečku. Aby se za to na jednu stranu ovečka nestyděla a nemáme se za co stydět, protože víme, že tady máme nepřítele a písmo říká, jeho úskočnost přece znáte, kolik denně toho na nás přichází s přáním odvést nás od těch dobrých pastvin. Víte, zbytečně ovečka měla pěknou trávu, když se nemohla klidně pást. Kolik nás toho denně odvádí od toho pravého odpočinku? Jak snadno nás lecos vydráždí? Ano, i v tom letním čase, myslím opět čase klidu a pokoje. čase mládí a radosti, kdybychom měli pouze a jen být vděční. Ano, ta malá, nepatrná, drobná muška, kolik to dokáže napáchat v mém a vašem životě. Ta bezvýznamná maličkost a my jsme rázem vytočení. Někdy rozpálení doběla kvůli malé mušce. Než se nadějete, a je jedno, kolik kdo jste a kolik duchovně vážíte, jste pojedno úplně mimo. Já věřím, že si máte své zkušenosti stejně jako já. Někdy si říkáme, tak mně se to nemůže stát, já přece tady bych se zachoval jinak. Stačí ta malá nepatrná muška. A my se pojednou nepoznáváme, tak jako nepoznáváme ta zvířata, u kterých jsme možná byli od jejich narození. Ale naše vnitřní rovnováha dokáže být pojednou narušena natolik, že se přestáváme poznávat a ovládat. Dokážeme se rozčílit jak v rodině, tak i v Kristově církvi nad takovými maličkostmi, které nestojí ani za řeč. A přitom víme, že rozčilování není důstojné Božího dítěte. V Galackým 5.22 čteme, že ovoce Božího ducha je, pojďme si to říci, láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. A proti takovému, říká Pavel, se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu, říká Pavel, ti už ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. A my si říkáme, to je na kříži, to už mě nemůže vydráždit. Nemluví o služebnicích na Boží vinici. Písmo o nás říká v 2. Timotovi 2.24, služebník Kristův se nemá hádat. Nýbrž, jaký má být? To byste měli vědět. To mi musíte hlídat. Místo hádek, co má dělat služebník Kristův? Má být laskavý ke všem. Tak to říká Pavel. Víte, to je to nejhorší, myslím, na službě kazatele. Myslím, že to je to nejhorší, s čím bojují každý den laskavý ke všem. Dále pak schopný učit a teď a být trpělivý. Jenomže stačí malá muška. Ano, v čase klidu, letním období. Malá muška, která vám proletne kolem hlavy, zabzučí a my už tlučeme obrazně hlavou ostro. Nebo lépe řečeno jeden od druhého. A jistě víte, že tyto malé nepatrné mušky nechtějí zůstat pouze na povrchu naší hlavy. Oni se chtějí dostat stejně jako u ovcí kousek dál. Ano, chtějí naklást svá vajíčka uvnitř, tady někde uvnitř. A výsledek, víte, i nám v tom duchovním smyslu hrozí oslepnutí. To duchovní a taky to takové zmatení rozumu. A jsou ti, kteří to řeší podobně jako některé ovce, tím, že se snaží od toho utéct a dojde i v jejich životě následně k tomu nejhoršímu. A víte, co nám v takové chvíli může pomoci? Nic jiného než právě onen olej, kterým dobrý pastýř maže naše hlavy. Olej, jak jistě víte, je v písmu obrazem Ducha Svatého. Ano, nic jiného, bratře a sestry, než pravidelné a opakované ustavičné plnění Duchem Svatým nemůže překonat vaše a moje charakterové vady. A pastýř to ví, proto nás denně chce uvést do té své podoby. Víte, to nestačí jednorázově. Pomazání, jak si někdy myslíme, Duchem Svatým nestačí jednorázově. Ani u ovci to nestačilo. Můj táta to dělal každý den během celého léta, jinak by to nemělo žádný účinek. Jinak by zvířata byla jeden den klidná, příjemná, napasená, druhý den opět divoká, hladová. Ale tak je většině ztracena. Ale právě ona pravidelná péče, pravidelné pomazání olejem přinášelo ten blahodávě v tom každodenním selhávání svých životů. Ano, právě ona častá selhání v mém a vašem životě ve všedních dnech jsou důkazem toho, že křesťan je odkázán doslova na pomoc Ducha Svatého, aby ho potěšoval. A 15. kapitola, Všimněte si, co je zapsáno ve 13. verši. Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, a já věřím, že tady je míněno každodenně, známe děti, že přichází a chtějí, teď poslouchejte, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. A já se opět nebojím říci každodenně, neustále. Vy, kteří dětem dáváte neustále dobré dary, oč víc budete-li prosit, Bůh dá svého ducha těm, kteří o něj budou usilovat. A ta touha po denním plnění Duchem Svatým je oprávněná. Protože jen Duch Svatý nám může zprostředkovávat Kristovu mysl. Ano, ve chvíli, kdy nám ji narušuje spousta těch pomyslných mušek. Jen on nám může dát sílu k tomu, abychom různé ty nepříjemnosti, různé ty mrzutosti, abychom je dokázali přijmout s klidem, abychom dokázali být ke všem laskavi. A abychom měli strpělivost. Jistě jste už zažili, kdy vás lidé vytočili do běla. Ale tajemství zůstat klidný v takové době spočívá v Duchu Svatém. On má moc odrazit vše, co na nás útočí a pomoci nám k tomu, abychom se zachovali jako boží děti i tehdy, kdy si myslíme, že to není možné. A také nás má moc i v budoucnu izolovat od vlivu všech těch mušek. A je tak závěrečná otázka. Docenili jsme, bratři a sestry, už tu péči pastýře v tomhle směru? Docenili jsme olej, kterým nám pastýř maže hlavu? A nebo to bereme jako samozřejmost? Nebo si říkáme, vždyť ono to ani jinak být nemůže? Vždyť je léto, je krásně, prožíváme pokojný čas ve sboru, v církvi. Nezapomeňte, právě léto je časem much. Časem, který si ďábel využívá k tomu, aby když nemůže útočit, tak alespoň narušovat ten náš klid, ten náš pokoj. A my můžeme i ten čas poklidu strávit v neklidu, v nepokoji a ve všem tom, co nám nedovoluje, abychom si odpočali v Boží blízkosti. Ale dnes je nejvyšší čas, abychom ocenili tu práci pastýře, abychom ocenili ten olej, který denně přistává na naši hlavu. A nechtějme vědět, co by se stalo, kdyby tomu tak nebylo. Věřím, že i v tomto směru to náš pastýř nese za ten těžší konec. A že i proto jsme dnes tady, proto v našich srdcích je touha potom zůstávat v jeho stádu a také se jim nechat vodit po cestách, které jenom on ví, že jsou pro nás dobré. Ať Pán i tyto myšlenky požehná v našich životech, ať i na základě tohoto jednoduchého výkladu vás i mě vede tak daleko, jak to chce on. A hlavně k pochopení toho jeho slova pro náš duchovní užitek. Věřím, že Duch Boží i dnes může z tohoto si udělat svoji práci tak, jak to dokáže jedině on. Amen.
1: Vyslechli jste si 17. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu do klíšere smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu.

Máš mě opravdu rád aspoň trochu, třeba že už víš, jaký jsem byl zlý člověk? Neříkejte, strýčku, tak mě to jaksi bolí, položil chlapec muži ruku na ústa. Copak nevíte, že tam v jedné epištole stojí? Musel jsem to panu faráři číst o takových všelijakých zlých lidech. Takoví jsme někdy byli zlí. Ale vy přeci už nejste zlí, vždyť. Pan farář říkal, že i ten publikán, ten hříšník největší, že k Bohu přišel a on mu všechno odpustil. A že se z něho stal jiný člověk. No pováž, Pavlíku, kdybyste byl tím chlapcem, mohl bys mi všechno odpustit? Odpustit? A co? No copak jsi nebyl pro mě a pro svůj hřích bez rodičů, bez maminky mezi cizími lidmi? No abych vám mohl odpustit, strýčku. Ale proč mi to vlastně vyprávíte? Snad nejsem já ten váš chlapec. A v horách zase stichlo. Lesina se vrhl dolů tváří na trávník a hlavu na zalomené ruce. Strýčku, klekl si Pavlík soustrasně k němu, položil zlatovlasou hlavu vedle jeho. Já jsem ten váš chlapec? Jsi moje dítě. A je to smutné, že se k tobě takhle musím hlásit. Ale sotva muž vyřkl tahle slova, schopil se. Náruživě sevřel dítě do náruče, začal holíbat na čelo, na ústa, na líce. Synáčku můj, tak už neplačte, strýčku, tulil se k němu chlapec. A co se dělo v tom malém srdíčku? Já nejsem tvým strýčkem, už mi tak neříkej. Víš, já jsem tvůj tatínek. Tatínku můj, opakoval chlapec a potom se i on pustil do hořkého pláče. Vždyť už se nemusel starat, kam půjde, kdyby dědeček umřel, když už nebude mít ani pana faráře. Měl tatínka a měl i maminku. A přeci byl pán Ježíš dobrý, že se o něho postaral. V boudě na oba dva ještě dlouho čekali. Ale když přišli, plamen matry je ozářil a vkročili ruku v ruce. Starý Jurika poznal, že už jdou jako otec a syn a že mu všechno řekl. A jeho srdce se taky radovalo. Vidíš, Pavlíku, říká radostně, je to zrovna jako v té pohádce, kterou si mi kdysi vyprávil, jak ten králevic, když se dostal do té skály, našel sluneční krajinu i svého tatínka. A tak i ty.

srovnání. Druhým dal s úsměvy, které je v chladných dnech hřály. Druhým dal s ruce, jež něžnými dotyky milovali, a srdce, která v hrudi věrně pro ně byla, a oči, nichž se žhavá touha zrcadlila. Dal sňadra, na nichž složit mohli hlavu. Dal tichý domov, úspěch, radost, slávu. Dal ručky, které šíji objímají, a nožky malé, jež si v písku hrají. Dal cestu, po níž měkce nohy kráčí. Dal neznavená, lehká křídla ptačí. Dal vyplnění mnohé vroucí tužby. A mě? Mě spřijal, Bože, do své služby. Mě zdal, že smím své ruce ve tvé složit a v obdivu své oči do tvých vnořit a na srdci tvém, skryta před světem, být navěky tvým šťastným dítětem. Tvé lásky sluncem dát si zhřívat líc. Ach Bože, může mít někdo víc?

Marie Rafajová, ty. Sám chodil sem v píchy své hadrech, na místo srdce kámen v ňadrech, zavržen Bohem a proklatý. A nevěděl jsem, kam se se svou silou, bídnou, schnilou, vrhnout mám. Chtěl jsem ti prchnout, ale vždy jsi tam byl, kde moje já, jak nevázané hříbě, samolibě se tyčilo až ke hvězdám, ba nad ně chtělo růst. Všem všechno závidělo a nevidělo než sebe a touhu svých otevřených úst. Nebylo pravdy, nebylo nebe, Boha nebylo, mé já ho zabilo. Sám chodil jsem v píchy své hadrech, na místo srdce kámen v ňadrech, zavržen Bohem a proklatý. Přišel jsem k temeni Golgaty. Golgata, malá hrůzná hora, tam zdraví našla má duše chorá. Své ruce vnořil jsem tam v bok tvůj proklátý. Nešlo mé já odtud, šli jsme už já a ty. Já a ty, v mého srdce škebly objatý, žití kříž jsme strmou cestou nesli. Kolikrát jsem pod ním padal skleslý, ty však vždycky něžně usmál si se na mě, za oporu vlastní nabídl mi rámě. Má pýcha padla, jasně viděl jsem, že kříž ten jenom spolu k cíli donesem. Vždyť k bojům, za nocí, kdy planou světla zlá, jenom tvá láska sílu nalezla. A když jsem zápasil, ne z vlastních, ze tvých sil, k tvým ňadrům přisátý, a zřel, že těžší kříže díl ty za mne neseš, o můj život se třeseš. Tu zmizel pojem já a ty, to zbyl už ty a já. Na srdce prosté a uzdravené hledí tvých ran slunce skrvavené. Svoji slabost s tvojí silou měřím, nedoměřím. Ale že ti věřím, dávám ti své celé srdce, tebou čisté. A že tě miluji, Ježíši Kriste, na kříž své přibíjím já. Už nejsem já, ni já a ty, ni ty a já, jsi ty.

rodičky své. V nebesích pak úkol je náš cíl, když pak přijde účtování, přijde Pán pro dítky své. V nebesích

0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 18. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mne udržuje, stezkou spravedlnosti mne vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Budeme se modlit. Drahý nebeský Otče, já ti moc děkuju za tuhle chvíli, za to, že jsme mohli přijít pod vliv tvého slova. Děkuji ti, že i dnes máš pro nás připravené své slovo a tak tě prosím, aby si ho požehnal. Požehnej svého služebníka, Pane Ježíši. A prosím, aby si připravil naše srdce i mysl tak, aby mohlo přijmout tvé slovo, aby nám nic v tom nezabránilo, aby jsme odsud odešli naplněni tvým svatým duchem. A tak ti kladu, Pane Ježíši, celý náš zbor do tvých rukou a prosím, aby i nadále si mu žehnal a měl nás všechny ve své péči. Amen.

0: Hlavu mi olejem potíráš. Opäť tá stejná požehnaná vieta z 23. žalmu, na ktorú sme sa zamýšľali minulé, opäť prichádza na řadu i dnes večera. Jak som řekl už minule, neviem, jestli vás poteším nebo zesmutním, když řeknu, že ešte príde na řadu příští pátek, dali nám pán dožít biblické hodiny. Minule se vám prozradili důvod, protože tato věta totiž vynáší na světlo světa jak ten skutečný stav ovečky, který není viditelný na první pohled, stejně tak i to úžasné jednání pastýře vůči své ovečce v té samé době. Ano, i když se na to na první pohled nezdá, v tomhle slově, konkrétně v téhle větě, je úžasné bohatství, které nám, křesťanům, nejednou uniká. Hlavu mi potíráš olejem, říká David na adresu svého pána hospodina. Kraličtí to překládají slovem pomazání. Kdo jste měli otevřenou kralickou Bibli, tak tam je řečeno pomazuješ olejem mé hlavy. Pojďme tedy i dnes k věci. Pokud jsem vám minule říkal, že v tomto úseku 23. žalmu se dostáváme k něčemu velmi osobnímu mezi ovečkou a pastýřem, který bere olej na ruku a potírá hlavu své ovci, pak dnes musím říct, že se dostáváme k něčemu ještě osobnějšímu. Jsou věci veřejné? Jsou věci, jak jsem říkal minule, při kterých máme zapnuté kamery? Pak jsou věci osobní? A pak jsou ještě osobnější? Ano, ty, které si neváháme o nich mluvit a řešit před návštěvou, kterou máme doma, ale pak jsou věci, které si necháváme pro úzký rodinný kruh a je to tak jistě dobré. Jsou věci, které rodiče sdílí s dětmi a pak jsou věci, které si rodiče nechají jenom, když jsou sami dva. Ty, které sdílíme pouze s těmi, kteří nám rozumí. Jsou věci, které neřešíme veřejně. Někdy si sedneme jenom s těmi, kteří mají pochopení pro to, co prožíváme, co nás trápí. A víte, já vám řeknu, že tenhle úsek 23. žalmu se mi líbí právě pro tu osobitost. Pro něco, co se odehrává mezi ovečkou a pastýřem, navíc v době, kdy to nevidí ostatní. Tenhle úsek žalmu nás bere na místa, o kterých se opravdu s cizími moc nemluví. Je to čas, kdy pastýř prohrne tu vlnu na ovečině hlavě a dívá se, co potřebuje a proč to potřebuje. A je to určitě moc dobré. Našim dětem se taky nedíváme, neprohrnujeme jim lásky a nedíváme se, jestli tam něco neleze před návštěvou, že? Nebo dělají to vaše rodiče? Ale když jsme sami, tak se někdy podíváme. Pojď podívám se, jestli tam něco není. Klíště si taky nehledáme před návštěvou, že jo? Počkáme a pak se podíváme, jestli naše malé děti něco ze dvorku, ze zahrady nepřinesly. Stejně tak pastýř si počká na chvíli, kdy se ovečce může opravdu podívat na místa, která jsou zhanitelná v takovém osobnějším duchu. Je to natolik osobní a intimní, že to většinou zůstává mezi pastýřem a ovečkou. A jak sami za chvíli uvidíte, od hmyzu to má hodně daleko. Minulý pátek jsme tady mluvili o tom, jak pastýř potřebuje mazat hlavu své ovečce z důvodu, že i trápí hmyz. To se dá ještě pochopit. Řekli jsme si, že léto je v pastýřské hantýrce, se o něm mluví jako o času much, který dokážou potrápit ovečku a zahnat i do krajnosti. A já jsem tady minule řekl, že někdy ovečku doženou až k šílenství, protože hmyz naklade vajíčka do nozder nosu a dostane se to k mozku a někdy ovečka ztrácí rozum. A před tímto trapičem pastýř zasahuje a chrání ovečku od hmyzu, který trápí někdy od rána do večera. Ale dnes vám chci říct, že to, o čem chceme dnes mluvit, má odmizu hodně daleko. Hmyz se dá ještě pochopit, ale před tímto dalším trapičem, o kterém chci s vámi dnes mluvit, kvůli kterému pastýř musí sáhnout po oleji a mazat ovci hlavu, hmyz je proti tomuto jenom nepatrný nepřítel. Víte, co mám na mysli? Mám na mysli prašivinu. Víte, nejenom hrůzný hmyz ovce v letě ohrožuje na životě, ale právě prašivina je pro ovce velmi velikým nebezpečím. I když se to na první pohled nezdá, v případě každé ovce je to velmi, velmi nákažlivé a zánětlivé onemocnění. Pouhým okem člověka je původce neviditelný, ale hlavně v letních vedrech se velmi rychle šíří z ovce na ovci a stává se postrachem chovatelů na celém světě. Možná v této době, ve které prožíváme to onemocnění, které se šíří velmi rychle, ta nákaza, možná, že i lépe pochopíme, co hrozí ovečkám a následně přeneseme-li to do obrazu církve a Božího lidu a jeho pána, tak alespoň trochu možná pochopíme, oč tady jde a jak je to nebezpečné. Každý chovatel ovcí se skutečně přímo děsí toho, že by se v jeho stádu objevila prašivina na některé ovečce. Ono někdy totiž stačilo, že jste si dokoupil jednu jedinou ovci, možná jste jich měl 100, ale dokoupil jste si jednu jedinou, která tím byla nakažená a zanedlouho už touto nemocí trpělo celé stádo. A toho se pastýři skutečně děsí, že by se to dostalo do jejich stáda. A tak si hodně hlídali své stádo. Někdy nechtěli dopustit, aby se cizí stáda přiblížila k jejich stádu. Protože panovala obava z toho, že některá ovečka to chytne a roznese to do celého stáda. A víte, jak k té nákaze docházelo? Vlivem ovčí náklonosti, kterou má jedna k druhé. Nevím, jestli jste si všimli, ale ovce velmi rádi přicházeli k sobě a mají takovou na první pohled skutečně zvláštní vlastnost a tou je, že rádi k sobě tisknou hlavy. Takové jsou ovce prostě. Nevím, proč je to baví, ale je to velmi krásné a milé sledovat. Jsou zdravé samozřejmě. Přijdou k sobě a dají si hlavy dohromady. A v tom stavu odpočívají. Hlavně, když je horké počasí, všichni jsou společně na jednom místě, se sklopenými hlavami, přitisknutými k sobě, vydrží stát i celé hodiny. To jsem najednou svědkem toho, jak pastýř po pár hodinách odpočinku už chtěl, aby se ovce pástly a tak je rozehnal. A oni se opět zhromáždili o kus dál a zase přitiskli hlavy k sobě a dělali si stín. A opravdu se to dělo tak, že si hlavy k sobě přimačkly dvě ovce, další je viděla, přišla a přidala se, za ní další a další, až stáli všichni hlavami u sebe. Jak to jenom šlo. A právě tohle bylo zdrojem nákazy. Proto se prašivina vyskytovala hlavně na hlavě u ovečky. A když jí měla jedna ovce, další přiložením své hlavy se od ní nakazilo a už to vzalo raz na raz dominový efekt. Proto, když otevřete v Biblii, tak se setkáváte s tím, že starozákonní beránek určen k oběti, říká Bible, musel být bez vady. A to nejenom, že někdy nás napadá, že nesměl mít zlomenou nohu a hodně to používáme, že měl být zdrav, ale on hlavně nesměl mít prašivinu. Tohle se kontrolovalo. Protože právě prašivina byla ve starém zákoně symbolem nečistoty. A to nejenom u zvířat, ale i u lidí. Kdo máte Bible, otevřete si třetí knihu Mojžíšovu, Levitikus 13. kapitolu. A kdo má už otevřeno, můžete přečíst, prosím, ten 29. verš.
1: Když se objeví, ať muž či žena nějaký postižené místo na hlavě nebo na bradě.
0: Ještě jdeme dál, dnes.
1: Dnes je prohledné, bude-li na pohledu hlubší než okolní kůže a budou-li na něm jemně na žloutlé chloubky, prohlásí je kněz za nečistého. Je to prašivina druhým. Druh má mocenství na hlavě nebo na bradě.
0: Děkuji. Když se objeví ať na muži či ženě nějaké postižené místo, kněz ho prohlédne a bude-li na pohled hlubší než okolní kůže, budou na něm jemné nažloté chloubky, kněz je prohlásí za nečistého, protože je to prašivina, druh malomocenství na hlavě nebo na bradě. Pojďme zpátky k ovečkám. Co v takovéto chvíli má nastat? Když si toho pastýř všiml, že ovečka je tím nakažena, samozřejmě nastoupil na scénu on, protože ovečka byla a dodnes je proti prašivině zcela bezmocná. Sama nemůže pro sebe udělat vůbec nic. Vlastně něco přece jenom může udělat. Co myslíte, že může udělat ovečka, když se jí vyskytne na hlavě tahle ta nemoc, svědivá nemoc, která jí trápí? Co asi ovečku napadne, že nejlepší je udělat? Pořádně se podrbat. A víte, jak to dělá? Ona přijde ke stromu a to svědění na hlavě dokáže si rozdřít úplně do krve. Co také jiného může udělat? A přesně tohle ovečky s tímhle onemocněním dělali. Oni dřeli své hlavy o strom, anebo když tam nebyly stromy, tak to dřeli o zem, aby zmírnili své utrpení. Jenomže tohle nevedlo k uzdravení. Vedlo to k zmírnění utrpení, ale na chvíli. Pak přišlo větší utrpení, protože se to rozbolavilo ještě víc. A tak zkuste si představit, co by se stalo, kdyby tam nebyl pastýř. Ani to nechtějí mi domýšlet. Kdyby stádo takto napadené, nemělo někoho, kdo zasáhne. Ale ono to mělo dobré konce, protože dobrý pastýř hned při prvních příznacích začal jednat. A přesně tohle, já věřím, že má na mysli pastýř David, autor tohoto 23. žalmu, který máme tolik rádi. Když říká, olejem pomazuješ mou hlavu, neboli olejem mi hlavu potíráš. Ano, to místo, kde se mě, tvoji ovečce, vyskytla tahle ta nebezpečná nemoc. David, když pásil ovce, on věděl, co prožívají, on věděl, jak trpí. Znal i místa, kde se tahle nemoc objevuje, kde se vyskytuje. A tak jedná tak, že pomásím ovečkám otrápení tím, že sehnal nebo koupil nebo sám vyrobil potřebný olej a každé ovečce namazal hlavu. Ano, doma, kdy to ještě nikdo neviděl, než je vyhnal na pastvu. A to jedné po druhé. Zkuste trošku přemýšlet nad tím. Co to znamenalo? Namazat každé ovečce hlavu. Víte to, my si vybavíme, když máme někdo doma dvě, tři ovečky, takové živé sekačky, že to je co by dub. Ale představte si stáda v biblické době. Například Joba. Kdo z vás ví, kolik měl ovcí Job? Víme o Jobovi, že trpěl, že byl nemocný a tak dále. Ale on byl zpočátku velmi bohatým mužem. Stejně taky potom. A Bible klade i důraz na to, kolik měl ovcí. Víte, kolik jich měl? Zkuste si tipnout, když to nevíte. Po dnešku to nezapomenete. Bible říká, že jich měl 7 000. Zkuste si představit natřít hlavy 7 000 ovcí. Co to obnášelo pro pastýře? Nedůslednost to znamenalo nebezpečí další nákazy. Zbytečně by se z toho dostala jedna, kdyby ta druhá znovu ji nakazila. Proto pastýř, ten dobrý pastýř, jedna po druhé procházela pod jeho rukama. Nebylo to jednoduché, ale pastýř si s tím dává práci, protože chce mít zdravé stádo. Nevím přesně, jaké oleje používali pastýři v biblické době, ale olej, síra, různé jiné chemikálie i dnes jsou prostředkem, kterými chovateli ovcí zbavují své stádo prašiviny v dnešních dnech. A dočetl jsem se, že v některých zemích v současné době, kde je chov ovcí hodně rozšířený, se budují pro boj s prašivinou u ovcí doslova takzvaná ponorná koupadla. Jim se v případě ohrožení prašivinou provede celé stádo. Ano, každá ovce se musí ponořit, až dokud nenasákne tím léčivým prostředkem. Tím nejsilnějším na tom všem je při ponožování ovčí hlavy, která se musí provést opakovaně. Jenomže právě tomu se ovce brání nejlíp. Ovci nevadí, když provádíte tělo, ale hlavu tam nechce strčit. A jistě se jí nedivíme, kdo by tam chtěl hlavu strčit. Ale bez toho se tahle nemoc nelikviduje. A tak pastýř neúnavně někdy tlačí tu hlavu a musí to opakovaně ponořit. A teď pojďme k tomu, co nám tím Bůh chce říci. Nechci, aby jsme odcházeli, jakože to byla nějaká přednáška o ovečkách a o jejich nemoci. Pokud vezmeme v úvahu duchovní rozměr tohle slova, musíme dát zapravdu tomu, že je to právě hlava, která je vlastně vstupní bránou do naší duše. Ano, je to naše mysl. Jsou to moje a vaše myšlenky, které znečišťují našeho ducha. Světem a hříchem zvenku. Nikomu ještě do srdce nepřišla žádná myšlenka patou, ani loktem. Všechno přišlo hlavou. A stačí na chvíli přemýšlet a uvědomit si, jak právě naše různé myšlenky byly infikované tím, co našemu duchovnímu životu velmi ublížilo. Jestli mi dáte zapravdu, že stačí dát někdy hlavu k hlavě. Svou hlavu, svoji mysl přiložit k mysli toho a onoho a už někdy jste úplně nikdo jiný, než jste byl. Ano, nejenom stačilo strčit hlavu jako ta ovce k hlavě kamaráda, spolužáka nebo já nevím koho na internetu a děli se věci. Kolikrát stačilo jenom spojit svůj křesťanský život na chvíličku s neznovu zrozeným člověkem a děli se věci. Když vezmeme Bibli, vzpomínáte hlavně vy mladí na mladou dívku, jmenovala se Dina, dcera samotného praotce Abrahama, u kterého se očekávalo, že jeho děti nemůžou se něčím takovým nakazit, že nemůžou, i když budou se na to, či ono dívat a tomu, či onomu naslouchat, že přece to nemůžou převzít, protože vyrůstali v rodině opravdu Božího muže, kterého si Bůh povolal. Jenomže Bible říká, že jednoho dne si pouze vyšla, aby se dívala, jak si žijí ostatní dívky z pohanského národa, který bydlel vedle a následky byly katastrofální. Jenom si vyšlo, aby se podívala. Stejně tak Samson. Víte, on vycházel, aby si jenom zaskotačil se syny světa tehdejšího a bylo jedno, že byl velkým božím mužem, že byl vyvoleným božím mužem, že byl soudcem v Izraeli 20 let. Bylo to úplně jedno. Stačí přiložit hlavu k hlavě někoho a dějou se věci. Dopady na jeho duchovní život byly katastrofální, a nejenom na ten duchovní. Z kterého mohl činit pokání. Samson zaplatil svým tělesným životem, poté co mu vydloubali oči, tak zemřel spolu s nimi pod zříceninou. A proto David, autor tohoto žalmu, on moc dobře ví, co říká. Když se dívá na své ovečky a na trápení, které mají, když přiložili hlavu jedna k druhé, tak on si úplně představil, že nebýt dobrého pastýře, který ošetřuje hlavu jeho, tak by dopadl špatně a že si o tom mnohokrát přesvědčil. On se taky jednoho dne už jako král procházel po střeše svého paláce, boží muž, vyvolený boží muž, člověk, o kterém by si člověk myslel, že se nemůže mu nic stát, a jenom na chvíli se zadíval na krásnou ženu, která se tam koupala u nějaké kašny tehdejší. A cože byla vdaná, a cože on byl král a boží muž. Jednoduše pouze přiložil svou hlavu k tomu tělesnému a chtíč si už udělal, co si přál. To, co následovalo i u tohoto krále Davida, byste, věřím, nechtěl nikdo zažít ani ve snu, ani já ne. Víte, v takové chvíli, když si čtete to, co David tam prožil, tak si možná nejeden muž vybaví těch pár krásných minut, které prožil s touhle ženou. Ale Bible pokračuje a říká, že David po celý svůj další život žil víceméně v slzách. A je jedno, že byl králem. David utíká před svým vlastním synem. To, že vás ubližují cizí, že vás honí cizí, chápete, ale vlastní syn. A ještě něco, to, co David skryl za závěsy svého paláce. A říkal si, nikdo to neviděl. Bible říká, že jeho syn to dělal za bílého dne na terase jeho domu, aby to viděl celý svět. Dokonce s těmi jeho ženami. Z toho nám běhá mráz po zádech, nebo lepší řečeno, měl by nám z toho běhat, protože naše myšlenky, naše představy, naše pocity a rozhodování v různých věcech jsou víc, než si myslíme v této době, poznamenané vlivem ostatních lidí, kteří jsou kolem nás. Je pravda, že máme k dispozici písmo, Boží slovo, které nás koriguje a tak dále. Jenomže všude kolem nás naše životy obklopuje tolik lidských názorů na věc. Obrovské množství. A když je posloucháte, zdá se, že mají hlavu a patu. Kéž by neměli, a řekli jsme si, to je blbost, ale oni mají hlavu a patu. Jsou logické. Dávají smysl. A navíc jsou moderní. Myslet jinak znamená být divný. A tak se snažíme myslet s davem. Znáte takový to si 100 let za opicemi, ještě když cituješ Bibli. Kdo to kdy viděl? V této době. Ano, žijeme v době masového ovlivňování lidstva víc než kdykoliv jindy. Určitě i můj děda byl nějakým způsobem ovlivňován, ale určitě ne tolik, co já. Protože můj děda během 5 minut neskoukl tolik, co se toho stalo ve světě a tolik názorů na internetu. Hromadné sdělovací prostředky masírujou vášemu život víc, než si myslíme. Počiné mysli. Zvláště vy mladí jste ve velkém nebezpečí. Když vidíte mladé lidi, jak jdou po městě, sluchátka na uších, nevěstí nic dobrého. Kéž by tam bylo opravdu jenom to dobré. Kéž by do uší vašich a mých se nesly jenom dobré informace, ověřené informace a pravdivé informace. Jenomže do vašeho a mého mozku, i v době, kdybychom mohli jít a jenom se takhle dívat, tak se nese spousta informací. No a případek důkaz toho, že se do naší hlavy neustále dostávají obrovské kvanta všeho možného, ať už písní nebo v čemkoliv. Některým se zpočátku pouze zasmějeme, řekneme si, to je hloupost, ale neuvědomujeme si, že už na ně nezapomeneme, většinou na ně nezapomeneme. A na ty blbé skutečně nezapomeneme. A i kdybychom na ně zapomněli, přijde den, kdy se vyrojí a ovlivní tvé a mé rozhodování častokrát špatným směrem. Stejně tak internet, televize, někdy se mylně domníváme, že to jsou prostředky, které nás pouze informují a dávají nám na výběr. Co myslíte, je to tak? Někdy si říkáme, já jsem se jenom podíval, mě to informovalo a dalo mi to na výběr, můžu si vybrat, jestli to beru nebo to neberu. Myslíte, že to je tak? Kéž bychom měli tu sílu se jenom podívat, usmát se, odejít a už to vůbec o tom nevědět, a když, aby nás to neovlivňovalo v našem rozhodování. Ale ono to je někdy jinak. Hodně jinak. Víte, každé médium je tu proto, aby prosadilo to své. Vždycky tomu tak bylo. A že za každou zprávou stojí někdo, kdo chce, aby to vyznělo tak, jak chce, o tom není pochyb. Protože někdy přemýšlím, že každá zpráva by mohla vyznít jinak, než vyzněla. Nemyslíte? Přemýšlíte o tom někdy? Že každá zpráva by mohla vyznít jinak, než vyzněla. Ale proč vyzněla tak, jak vyzněla? Proč se kladl důraz na to a na ono? A proč se tam vyskytlo třeba 3x, 4x? A proč to bylo třeba i v té 3. a 4? Proč to mělo tu hlavu a patu? Chce někdo říct, proč tomu tak je? Protože někdo chtěl, aby tak vyznělo. A některé věty, byste se divili, jak dlouho se dávají dohromady, aby vyzněly tak, jak mají vyznít. Možná jste už taky psali některých nějaký dopis, kde jste chtěli něco zdůraznit a věty jste měnili možná několikrát. protože jste chtěli, aby byl stručný, krátký, aby ho dočetli. A měnili jste ho a řekli jste, tohle ne, tak ještě takhle a ještě takhle a ještě takhle. Proč? Protože jste chtěli, aby to tam zaznělo a aby ho to trklo, aby to prostě pochopil. Každý autor chce, aby vyznělo to, co chce, aby vyznělo. A někdy to, co se nám zdá jednoduché a nevinné, tak na tom hodně pracovali, aby to zanechalo právě přes tu jednoduchost a nevinnost v tvém a mém mozku to, co chtěli. Nesmíte zapomenout na to, že velká část sdělovacích prostředků je ovládaná lidmi, jimž je Kristova mysl nahony vzdálená. Na to zapomínáme. Nahony vzdálená. A my někdy neuděláme chybu, když řekneme, že některé z nich jsou účelově zaměřené proti všemu křesťanskému. Zkuste někdy poslouchat některé zprávy a na tohle se soustřeďte. Ne, jsou velmi opatrné, aby nebyly otevření, ale krásně systematický masáž. Informují, podají to tak, aby to vyznělo podle toho, co chtějí tou informací docílit. Stačí někdy jenom to ulehčit, nebo to mírně tak se tomu zasmát, mírně tak odlehčit, aby to nemělo tu váhu. A víte, kdo se takovým vlivům opakovaně vystavuje, není možné, aby se nenakazil. Není možné, aby to v jeho srdci nebylo zlehčeno. Však také právě proto je smýšlení a názory světové populace čím dál zákeřnější. Převládá ve světě sklon k násilí, k nenávisti, zaujetí, hrabivosti a tak dále, kdežto úcta k slušným věcem, čistotě, věrnosti je na ústupu. A toto nebezpečí nerozí pouze mladým. Víte, nejenom mladí strkají hlavy dohromady a nakazí se již zmíněnou prašivinou. Duchovní, ne. Toto nebezpečí hrozí i nám, starším. Setkáte se staršími křesťany, kde očekáváte, že budou nad věcí v určité věci, že budou mít v tom jasno, ale oni nemají. Zpráva, kterou slyšeli v televizích, nebo článek, který si přečetli na internetu, je natolik zpracoval, že nemáte šanci jim to vymluvit. Nemáte. Oni to slyšeli a oni to říkali. A oni to tam říkali a opakovali to. A i včera to říkali. A nevymluvíte jim to. Tak jako malé děti. Přichází ze školy a to, co řekla paní učitelka, je svaté. Přesně tak. Taky starší člověk to, co slyšel, aniž by měl možnost si to nějak ověřit, to považuje za alfu a omegu. Někdy se vám přiznám, že mi je z toho smutno. Říkám si, kdyby takto člověk bral vážně písmo, to by bylo krásné. To by bylo požehnané. Jenže odkud by to vzal, to v rádiu neříkají, jak Biblii má daleko. Politice ale rozumí nejlépe ze všech. Možná si vzpomínáte na jednoho z našich starších bratrů, už je u pána, nebudu jmenovat, že kdykoliv si začal něco o politice, se dokázal u toho i rozbrečet. A to, jak ten a onen státník je nespravedlivý a tak dále. Brečet nad písmem, žel jsem ho ale neviděl. A tak, bratře, sestro, už chápeš, co David opěvuje v tomto žalmu? Olejem pomazuješ hlavy mé. Všimněte si, David vidí svého pána, jak ho té prašiviny pomyslné zbavuje. Jak jeho hlavu pomazává tolik potřebným lékem. Tím vlastně nám prozrazuje, že vůči tomu nebyl ani on imunní, že to vlastně potřeboval. A tak, bratři, sestry, netajme před Bohem ani my v této době tuto věc. Nebojme se říci, pane, já potřebuji tvoje pomazání. Ne v prvé řadě ke službě, víte, my si ve slově pomazání i hned vybavíme službu. Ale jak chceme sloužit, buďme upřímní, jak chceme sloužit, když nás tato prašivina jako Kristovi ovečky trápí? Nebojme se poprosit o to, aby naši hlavu náš pastýř nejprve ponořil do toho jeho ponorného koupadla. Jen tak dokážeme poznat, jaké to je být osvobozen od toho svědivého pocitu, který nás nutí nejednou tej si dřít své hlavy o ten pomyslný strom.
2: Víte, my potřebujeme každý z nás tuto věc. A věřte mi, že olej Ducha Svatého je připraven. Ponorné koupadlo je připraveno. Víte, je velmi důležité na to nezapomínat. Ustavičně se vystavovat přítomnosti Ducha Svatého. Protože jedině on má moc nás uchránit před tím znečišťujícím vlivem světa. Je to on, kdo má v našich srdcích chrám a je nám tudíž nejblíže, jak to jen jde. Je to on, kdo naše myšlenky má k dispozici a kdo má také moc nám je korigovat. Víme, že písmo v epištole Filipským 4. kapitole v 8. verši říká: konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je čisté, cokoliv, co je hodno lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Kdo je to ten Bůh pokoje? Nebojím se říci, že to je Bůh Duch Svatý, kterého Pán Ježíš Kristus poslal, aby v nás zůstával, aby nás potěšoval, aby nás povzbuzoval a aby nás uváděl do veškeré pravdy. Ano, je to ten utěšitel, který na našich životech denně působí jako ten požehnaný olej, který nás zbavuje veškeré té duchovní prašiviny. A tak, bratři, pojďme ode dneška, milé sestry, přemýšlet o všem, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je čisté, cokoliv, co je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. A to ostatní, to nechme být. My víme, že ani té duchovní prašiviny v Božím lidu v současné době není málo. Víte, je toho tolik, co i po té duchovní stránce nás dnes a denně ničí. Internet je plný všeho možného. V Božím lidu spousta mladých, ale i starších lidí, kteří mají naposloucháno všechno možné, těchto lidí přibývá. A duchovně z toho, promiňte mi ten výraz, blbnou, ale písmo sami pro sebe v tichu Ducha Svatého mnohdy nečtou. Nechají se masírovat nepřítelem, který si v tomto směru dělá svoji práci. A Ducha Svatého nenechají pracovat na svém životě. A to je smutné, bratři a sestry. To chce změnu. Víte, to chce plnou oddanost našemu Pánu. Ano, Hospodinu, našemu dobrému pastýři. On a pouze on má tu moc nás ošetřit. Však nám to dokázal na Golgotě. Dal za nás svůj život, aby nikdo z nás nezahynul, ale aby všichni jsme byli spaseni. A tak neváhejme přijít k Pánu jako ta ovečka, kterou svědí hlava. Víte, bylo příjemné vidět ovečku, jak se najednou zastavuje u pastýře a svou hlavu mu vsune do jeho rukou. Proč? Protože už jí tolikrát nejenom zbavil svědění na chvíli, ale pomohl jí trvale. A ona mu důvěřuje. A tak opětovně přichází. Buďme tou ovečkou, která bude chtít také i něco víc, než jenom poškrábat. Něco víc, než jenom zbavit hmyzu. Buďme ovečkou, která bude chtít tu trvalou svobodu. Ovečkou, která bude dnes a denně toužit potom, aby mohla být příjemnou, ale také milou obětí na oltáři Boží slávy. Amen.

Vyslechli jste si 18. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném čase k poslechu další části.

ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Prišiel podzim. Ani holidé ešte nečekali. Súčasný mráz spálil kvítí, kdejaké ešte našiel. Utichl ptačí spiev, vlaštovky odleteli do teplejších krajín a vzali sebou léto. Divoké husy odleteli za nimi, už jen hejna opožděných havranů letila nad horami, které stály jako roucha pozbavené. Některé stromy byly sice ještě pokryty červeno-žlutým listím, padlo to, jako by kvetly, některé už zbavené krásy, jen u nohou se jim vlnily nádherné koberce listí. Těmito smutnými tichými horami, tak jako kdysi za časného jara, šel malý Pavlík Jüriga, kterého i dnes nikdo jinak nepojmenoval, ačkoliv už lidé věděli, čí je a komu patří. Když se minulý týden, protože začalo být velmi zima, vystěhovali z hor, zapomněl anebo ztratil při tom stěhování Jireček nebozes, tak se vypravil Pavlík ho hledat a našel. Bylo to opravdu velmi ticho. Boudy všechny prázdné, nikde ani člověka, proto tím odvážněji přebíhali zajíci a po stromech skákali veverky. Ale chlapec si jich nevšímal a nevolal do hory, nesmál se. Zlatými kučerami vroubená bílá tvářička a byla tak zamyšlená a vážná, že kdykoliv by podle ní mohl malíř namalovat obraz toho pacholátka z tisíciletého království, které i medvěda, lva, i pardála, i ovce a voli spolu povede a všechno se to spolu snese. Protože pak bude královat na zemi král pokoje a šťastně se mu povede. Za jeho panování nebudou se učit exesílce vojáci, překují svoje meče v radlice, nadělají z nich motyky, aby lépe obdělávali tu krásnou zemi. A ta země, když už nebude více napájená lidskou krví, bude jednou tak úrodná, že když se hodí hrst ječmene, budou se na poli ohýbat přebohaté klasy až k zemi. To všechno proto, že země bude naplněna známostí hospodinovou. A o čem Pavlík přemýšlel? On měl věru na co myslet, jako když někdo v knize, kterou dočetl dokonce, znovu listuje, tak se jeho mysl probírala ve vzpomínkách vším, co se událo od časného jara až po dnes. Kdo by mu ještě jen na jaře řekl, že bude mít tatínka a jakého tatínka, kterého mu každý chlapec mohl závidět? A že bude mít takového dobrého dědečka, který už ani neklel, nezlořečil, kvůli kterému už mohl věru pán Ježíš ať v boudě nebo domně s ním bydlet. A kdo by Pavlíkovi řekl, že bude mít maminku? No a jakou maminku? Ani takové druhé na světě nebylo. To už nebyla ta smutná tetička Lesinová, která kdysi utíkala z domu. Vždyť pán Ježíš, jak na ně všechny myslel, když ho spolu s tatínkem prosili, velmi prosili, on maminku docela uzdravil. A od minulého týdne měl Pavlík ještě kohosi velmi milého, kdo ho měl velmi rád. Byla to babička Lesinová. Je ta babička. Zas to byl někdo, koho směl Pavlík vést do země, kde už nebude žádného podzimu, ani slunce nezapadne. Tatínek byl už 3 týdny pryč. Tam doma dali všechno do pronájmu, vzali babičku a jakési nářadí a přišli k dědečkovi Rujgovi. Nemusel se Pavlík s dědečkem rozejít, protože bydleli u něho teď v nájmu a budou ho všichni opatrovat až do smrti, pokud se mu některé z jeho dětí nevrátí. Dědeček měl v domě ještě světničku s nájemníkem, který si teď sám koupil domek a šel do svého a bylo tam tedy najednou dost místa. Z komory si tatínek s dědečkem udělali dílnu a v pokojích bydleli a jedli spolu a celý ten dům maminka s babičkou vyčistili, strýček s dědečkem, co bylo třeba, opravili, chalupu by zvenku ani zevnitř nepoznal. Mnoho pomohl i on, hned mužům, hned ženám, když ho všichni měli rádi, i on byl se všemi rád a pomáhal také rád. Babička se přinesla přeslici a kolovrat, až přijde zima, bude příst. Maminka zase všechno ušije, co bude potřeba, i jemu udělá novou košili. A on jim zase bude číst, až přijde ze školy, a večer, no to by se chtělo učit řemeslu. Jak to bylo jenom dobré, že už se nemusel starat, že dědečka všechno tolik peněz stojí. Vždyť měl tatínka.
To bylo všechno docela jiné. Docela. A Pán Ježíš byl také dobrý. To si všechno, Pane Ježíši, udělal ty. A kdybychom nenašli tebe, tebe nepoznali, nikdy by s námi určitě nebylo tak dobře. Pavlík se zamyslel, jak jen dřív mohl žít a nevidět o Pánovi. O čem bychom jenom mluvili? A kdyby jsme neměli tu svatou knihu? Ale když přišel v myšlenkách ke knize, zrychlil krok. Vždyť nesl jen dědečku zapomenutý nebozes, šel schválně do skály. Nechal tam tu knihu, když odcházeli. A dědeček řekl, to jsi neudělal dobře, synku. V zimě do skály nikdo nepůjde. A jestli ti dá Pán Bůh zdraví a života, na jaře ji tam zase doneseš. Jinak máš pravdu, my už máme jinou. A třeba se ještě někdy přihodí, že ji najde takový nevědomý člověk, jako jsme byli my. A ať jemu poslouží, jako posloužila nám. Pavlík pro ní šel rád. Vždyť ji tam i tak těžko nechával. Kdyby to nebylo pro jiné, nerozloučil by se s ní ani za ní. Vyběhl Pavlík ke skále, vzal knihu, rozloučil se pohledem s tím milým místem. Ale nešlo mu to jen tak odejít. Třeba, že v dolině nebylo žádné kvítí, jen sem a tam na louce osamělý odsun. Lesy kolem zesmutněly, opadaly, ale tady bylo pořád velmi pěkně. Pozimní sluníčko svítilo mírně, teple po těch tuhých mrazech, jako na jaře. Pavlík měl ten kousek boží země tak velmi rád. Copak to nebyla brána do nebe? Cobaže, dnes ji není vidět. Ta krásná brána, která se zavřela za jeho dobrým panem farářem. Dobře bylo Pavlíkovi na světě, ale když si pomyslel na pana faráře, hned mu bylo u srdce teskno. Znovu a znovu, i dnes musel o tom přemýšlet, že Pán Ježíš vyslyšel tu jeho prosbu. Strávil se přece jen v službě Kristově. Třeba, že ho neuzdravil, jako ta svíce na božím oltáři. Říkala paní lesní, že právě tak zhasl, jako když někdo náhle zasne svíci. Když se tenkrát v pondělí Pavlík k ním vrátil, všechno mu vyprávěl, velmi se radoval, že má nového tatínka. I po paní lesní, která ho také přišla navštívit, zkázala, aby ho ještě navštívil. A tak přišel tatínek s maminkou i s dědečkem a dlouho s panem farářem mluvili. Potom se pan farář s nimi modlil. Dědeček dodnes nemůže zapomenout na tu modlitbu. Vy jste evangelíci. Já katolík, říkal na rozloučenou pan farář. Ale ti, kteří uvěřili v Krista a přijali ho, tak on jim dal moc, aby se stali božími dětmi. Ti jsou si rovní. A v nebi, kam já jdu, tam nebude vůbec žádný rozdíl. Jen zůstaňte věrní, abychom se tam všichni mohli shledat. V úterý a ve středu se zdálo, že je mu lépe. Dokonce pomalu začal chodit po pokoji. Pavlík se velmi radoval a vůbec všichni. Dal se tím mladým kaplanem zavést do kostela a tam se také modlil. Pak říkal, co si v latinské řeči panu kaplanovi, jako by ho prosil. Pavlík rozuměl jen tolik, když už zase slovensky řekl. Slib mi, bratře můj, že jim nevezmeš tuhle památku na mě. Víš, já jsem jim dal to, co mě naučilo blaženě umírat. A Pavlík viděl, jak pan kaplan dal pan farářovi ruku a pak si pan farář ještě jednou klekl a ještě jednou se modlil. Ve čtvrtek ráno zase žádal, aby mohl vyjít ven. Bylo tak pěkně, že ho pan doktor sám vyvedl do zahrady. Teplo oblečený seděl ve své lenožce, na malém stolku měl snídaní. Když trošku pojedl a jeho sestra odnášela podnos, tak jí řekl, nejdřív mi Pavlík bude trošku vyprávět a pak si na tom krásném dobrém vzduchu trochu pospím. Ono mne to tu uspává. Dobře, můj drahý bratře. A sestra ho políbila, alespoň ti zatím vyvětrám v pokoji a pak ti pěkně ustelu. Ať ti Pán Ježíš i tvým dětem tvoji lásku odplatí. Zavolal ještě za ní. Když zůstali sami, otevřel nový zákon a řekl, Pavlíku, budeš mi číst o té naší sluneční krajině. Tak Pavlík četl, mu tam, kde řekl, v té divné svaté knize Zjevení svatého Jana. O tom krásném místě, kde už není ani slunce, ani měsíc, aby svítili, a o tom potoku živé vody. Pan farář mu to vysvětloval. Pak nakonec řekl, Pavlíku můj, cokoliv krásného tam najdeme,
až přijdeme do té sluneční krajiny, to nebude tak krásné. Nejhezčí bude ten, který bude sedět na tom trůnu. Beránek Boží, Pán Ježíš, víš? Pak sepnul ruce, zavřel oči, jak to dělával, když se modlil. Pavlík si klekl k němu, opřel hlavu u jeho kolena a taky se modlil. A když ta modlitba trvala jaksi dlouho, zdvihl se a hledí na něho. Měl hlavu skleslou trochu na stranu, jako by spal, a jen velmi tiše spal. Jen jednou si zhluboka vydechl a hlava se mu svezla ještě trochu níž. A Pavlíkovi bylo u něj tak zvláštně dobře a slavnostně, ale i smutně. Neodvážil se ani dýchat, aby ho nerušil, když byl tak velmi tichý. Předtím měl na tváři jakoby mračno smutku a teď se mu zdálo asi něco velmi hezkého. Velmi se usmíval. Pavlík uslyšel kroky. Ohlédl se, dával panu kaplanovi znamení, aby šel potichu. Poslechl, ale sotva přišel až sem, sklonil se k panu faráři, vykřikl, až se to rozlehlo po celé zahradě. A Pavlík tomu nemohl uvěřit. A přeci to tak bylo. Neusnul, ale zemřel.

Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. Hle, u mne je místo. Postav se na skálu, až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nespatří nikdo.

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

Připomínání si svých vysvobození. Jak rychle zapomínáme na Boží veliká vysvobození v našich životech. Jak snadno bereme za samozřejmé zázraky, které pro nás Bůh v minulosti udělal. Přesto nám Bible znovu a znovu říká: rozpomínejte se na svá vysvobození. Jsme tak podobní učedníkům. Nerozuměli Kristovým zázrakům, když nadpřirozeně nakrmil tisíce lidí pouhými několika chleby a rybami. Ježíš předvedl tento zázrak dvakrát. Jednou nakrmil 5 000 lidí a podruhé zástup 4 000 lidí. Přesto jen o pár dnů později vypustili učedníci tyto události z paměti. Stalo se to, když je Ježíš varoval před farizejským kvasem. Učedníci si mysleli, že to řekl, neboť zapomněli vzít chléb na cestu. Ale Kristus jim odpověděl: copak ještě nechápete, ani si nevzpomínáte na těch 5 chlebů pro 5 000 mužů a kolik jste nazbírali košů? Ani na těch 7 chlebů pro ty 4 000 a kolik jste nazbírali košů? Matouš 16:9-10. Podle Marka byl Kristus ohromený, jak rychle jeho učedníci zapomněli na jeho neuvěřitelné skutky. Ježíš jim řekl: ještě nechápete a nerozumíte? Ještě máte stvrdlé srdce? Máte oči a nevidíte? Máte uši a neslyšíte? Už si nevzpomínáte, když jsem nalámal 5 chlebů mezi 5 000 mužů, kolik plných košů nalámaných kousků jste nazbírali? Marek 8:17-19. Co nám tyto pasáže říkají? Je jasné, že žádný z učedníků nepřestal uvažovat o tom, co se děje, když k těmto zázračným nakrmením došlo. Představte si tyto muže, jak chodí mezi lidmi, nosí své koše a vyndávají bochníky a ryby, které se před jejich zraky zázračně rozmnožily. Mohli byste si myslet, že tito učedníci padnou na kolena s voláním: jak je tohle možné? To je prostě úžasné. Je to lidsky naprosto nevysvětlitelné. O Ježíši, ty jsi opravdu Pán. Představuj si je, jak pobízejí lidi, které obsluhují: pojďte, hodujte na zázračném pokrmu seslaném z nebe. Ježíš ho zaopatřil. Pohleďte na našeho Boha a uctívejte ho. Učedníci viděli tyto nádherné skutky svýma vlastníma očima. Ale přesto jim význam těch zázraků nějak unikl. A teď, jen o něco málo později, je naplnili pochybnosti a nejistota, že nemají chléb. Ježíš je musel upozornit: jak rychle jste zapomněli na zázraky, které pro vás Bůh vykonal. Nerozumíte svému vysvobození. Také se divím, proč tyto zástupy, které byly tak zázračně nakrmeny, nepovstaly k uctívání Ježíše. Proč lidé nechválili Boha? Proč nepozvedli svůj hlas a své ruce? Zjevně nerozuměli svým zázrakům. A to z toho stejného důvodu, proč ty a já rychle zapomínáme na Boží zázraky v našich vlastních životech. Včerejší vysvobození jsou rychle zapomenuta uprostřed dnešní krize. Od Genesis ke Zjevení na nás Boží slovo doslova křičí: rozpomeň se, rozpomeň. V obou zákonech čteme: rozpomeň se na mocnou Hospodinovu ruku, která pro tebe vykonala zázraky. Rozpomeň se na všechna svá minulá vysvobození. Uvažuj o Mojžíšově naléhání na Izrael po zázraku u Rudého moře. Protož řekl Mojžíš lidu: pamatujte na den tento, v kterém jste vyšli z Egypta, z domu služby, neboť v silné ruce vyvedl vás odsud Hospodin.
A když by se tebe vzeptal syn tvůj potom a řekl, co jest to? Tedy povíš jemu, v ruce silné vyvedl nás Hospodin z Egypta, z domu služby. Mějiš to tedy jako znamení na ruce své a jako náčelník mezi očima svýma, že v ruce silné vyvedl nás Hospodin z Egypta. Exodus 13, 3, 14 a 16. Farizeové dováděli tento poslední verš až do extrému. Vyrobili si modlitební řemínky s pouzdrem obsahujícím starozákonní texty, který si přivázali na své paže a čela. Ale to, co tu Mojžíš popisoval, byla metafora, duchovní služba. Byl to příkaz pro každého Izraelce, aby si nesmazatelně vrli do paměti všechna děsivá vysvobození, která viděli. Hospodin jim v podstatě říkal, střežte tyto vzpomínky a mějte je vždy po ruce. Stále je ve své paměti osvěžujte. Pokaždé, když budete v krizi, vždy, když budete čelit obrům, pokaždé, když na vás přijde rozuřený nepřítel, připomínejte si všechny zázraky, které jsem pro vás vykonal. Nikdy nezapomeňte na vysvobození, která jste zažili. Veďte si o nich ve své duši zápisník a pamatujte si každý detail. Pak se ujistěte, že o nich všechno řeknete svým dětem. Stále o svých zázracích mluvte od generace ke generaci. Vybuduje to vaši víru a víru každé následující generace. Nikdo neviděl větší zázraky vysvobození než Mojžíšova generace. Začalo to 10 strašnými ranami, které dopadly na Egypt. Hejna kobylek, invaze žab, řeky obrácené v krev, tma jako v pytli. Bylo to hmatatelné. Všechny tyto věci vyvolaly u Egypťanů chaos a zmatek. Ale Izraelci seděli po celou dobu bezpečně ve svém táboře. Byli od toho všeho ochráněni. Ti samí Izraelci viděli oblak slávy, který šel za nimi a ukrýval je před blížící se faraonovou armádou. Viděli, jak se na noční obloze rozsvítilo světlo ohnivého sloupu, který je hřál během chladných nocí na poušti. A viděli před sebou rozevřené celé moře, nahromaděné jako vysoké zdi po obou stranách. Prošli mezi těmito nahromaděnými vodami po suché zemi. A následující den viděl Izrael egyptskou armádu nadpřirozeně zničenou, když se ty samé vodní hradby s rachotem zřítily na jejich pronásledovatele a rozdrtili je. Jak veliká vysvobození Izrael zažil, přesto žádnému z nich nerozuměli. Vlastně na ně brzy zapomněli. Jak to víme? Je psáno. Otcové naši v Egyptě nerozuměli předivným skutkům tvým, aniž pamatovali na množství milosrdenství tvých, ale odporní byli při moři rudém. Žalm 106, 7. Jak Izrael popouzel Boha u rudého moře? Pouhé 3 dny po svém zázračném vysvobození obviňovali Boha, že je vede do pouště, aby je tam nechal umřít žízní. Týž a týž navracujíce se pokoušeli Boha silného a svatému izraelskému cíle vyměřovali. Nepamatovali na moc jeho, na ten den, v kterémž je vysvobodil ze soužení, když činil v Egyptě znamení svá, když obrátil v krev řeky a potoky jejich, takže jich píti nemohli. Žalm 78, 41 až 44. Však rychle zapomenuli na skutky jeho a nečekali na radu jeho. Zapomněli na Boha silného, spasitele svého, který činil veliké věci v Egyptě a předivné v zemi Chámově, přehrozné při moři rudém. Žalm 106, verš 13, 21 a 22. Nakonec se stala přesně ta věc,
kvůli které Mojžíš plísnil Izrael. Varoval je. Avšak hleď se a bedlivě ostříhej duše své, abys nezapomenul na ty věci, kteréž viděli oči tvé, a aby nevyšly ze srdce tvého po všecky dny života tvého. A v známost je uvedeš synům i vnukům svým. Deuteronomium 4:9. Vidím, že se totéž děje dnes v církvi Ježíše Krista. Boží slovo nám přikazuje, abychom nesli svá vykoupení. Máme je obléknout každé ráno, stejně jako si oblékáme své šaty. A máme je mít po ruce, abychom si je vždy zvedli před oči. Přesto se ptám, kolik zázračných minulých vysvobození nosíš právě teď? Jak živě uchováváš v paměti Boží zázraky, které pro tebe Bůh vykonal? Máš je tak po ruce, že by ses zrovna teď mohl postavit a svědčit o každém skvělém detailu? Když mi Duch Svatý položil tuhle otázku, byl jsem zdrcen. Dokázal jsem si vzpomenout jen na několik svých vysvobození do všech významných detailů. Tolik jsem jich zapomněl a mnohem víc jsem jich považoval za samozřejmé. A co je horší, nepřipomínal jsem si je ve svých nejdůležitějších dobách, když jsem čelil další krizi. Vzpomínky na moje vysvobození mohly doplnit mou víru během těchto zkoušek. Je nám přikázáno, abychom svým dětem a vnoučatům vyprávěli o všech velikých věcech, které pro nás Bůh udělal. Měl bych si je i zapsat, mít zápisník svých vysvobození. Proč je tento příkaz k připomínání tak důležitý? Máme si připomínat minulá vysvobození, aby vzrostla naše víra v současných bojích. Je to k našemu dobrému, že nám Bůh říká, abychom si připomínali. Vzpomínka na naše minulá vysvobození napomáhá vzrůstu naší víry proto, čím zrovna teď procházíme. Čelíš krizi? Stojíš proti hrozivému obru problémů doma, v práci nebo ve své rodině? Jediný způsob, jak čelit obrovi, je dělat to, co dělal David. Připomínat si lva a medvěda. Tohle je způsob, jak mohl jít proti Goliášovi beze strachu. Připomíná si, jak byl vůči němu Bůh věrný v jeho minulých krizích. Dovolte, abych to vysvětlil. Když se David dobrovolně přihlásil, že bude bojovat s Goliášem, Saul řekl Davidovi, nebudeš moci jít proti filištínskému tomu, aby se spotýkal s ním. Odpověděl David Saulovi, služebník tvůj pastýřem byl stáda otce svého. A když přicházel lev aneb medvěd a bral dobytče ze stáda, já dostihl jsem ho a bil jsem jej a vydíral jsem je z hrdla jeho. I lva i medvěda zabil služebník tvůj. Bude tedy filištínský neobřezanec ten jako který z nich. 1. Samuelova 17:33 až 36. David Saulovi nejspíše svědčil. Pamatuji si, jak veliký byl ten medvěd, který mě napadnul. Obě ruce jsem si obalil kusem látky, vrazil mu je do tlamy a roztrhl mu ji. Pak jsem vzal medvědí zdechlinu a stáhnul ji z kůže. Plášť z této kožešiny jsem dal svému otci jako svědectví Boží moci, která mě osvobodila. David věděl o nebezpečí, kterému teď bude čelit proti Goliášovi. Nebyl to nějaký nováček, naivní dítě, které si hraje na statečného a vyhledává boj. Ne. David si zkrátka připomínal svá minulá vysvobození. A teď hleděl svému nepříteli přímo do očí a prohlásil, Hospodin, kterýž vytrhl mne z moci lva a z moci medvěda, on mne vytrhne z ruky filištínského tohoto. Mnoho božích lidí dnes čelí obrům na všech stranách. Přesto se mnozí choulí strachy. Popisuje to tebe?
Zapomněl jsi na dobu, kdy jsi byl tak nemocný, že jsi byl blízko smrti, ale Pán tě pozvednul? Vzpomínáš si na tu finanční katastrofu, kdy jsi smyslel, a je konec, jsem vyřízený. Ale Pán tě ve tvé situaci viděl a zachoval tě až do dneška? Posuďte tyto obtížné situace z příběhů lidí, kteří nám napsali. Dvojice starších lidí se trápí kvůli příšernému jednání svého syna pastora. Tento mladý pastor opustil svou manželku a dvě děti a ukončil svou službu. Teď vede životní styl geje. Jeho rodiče jsou zničeni a myslí na důsledky, které to bude mít na jejich vnoučata. Jeden pastor a jeho manželka se trápí kvůli své dceři, kterou si vymodlili z její smrtelné postele. Po svém uzdravení začala dívka užívat drogy a nakonec se vdala za muže, z něhož se stal vrah. On je právě teď ve vězení a vyděšená dívka ztrácí nervy. Uvažuje o sebevraždě. Teď její rodiče litují, že byla uzdravena. A dokonce si říkají, jestli by pro ní nebylo lepší, kdyby se neuzdravila. Mladá matka se třemi dětmi sedí sama ve svém pronajatém domě. Její manžel nedávno zemřel a zanechali bez pojistky a bez jakýchkoliv prostředků. Je sama a bez haléře. Jeden podnikatel z Oklahomy je zažalován svým partnerem, mužem, který si říká křesťan. Tento partner má v úmyslu ukrást podnik, který tento muž založil. Podnikatel to chce svému partnerovi rozmluvit, ale jeho partner s ním odmítá mluvit. Soudy jsou teď na straně toho partnera, ačkoliv podnikatel se vůči němu zachoval správně. 55-letý muž v Pittsburghu byl zproštěn ze svého dobře placeného zaměstnání. Teď ho trápí neodbytná myšlenka. Kdo chce přijmout 55-tníka? Má dluhy a také finančně pomáhal svým dětem. Teď se objevuje panika. Tak vychází každý den ven a prochází se. Příliš se stydí sedět doma a nic nedělat. Toto je jen několik obrů, kterým věřící čelí. Mnoho dalších svatých nám píše o svých krutých zkouškách se slovy nerozumím tomu. Tohle všechno jsou věrní věřící, kteří důvěřují Božímu slovu a chodí v duchu. Co jim mám jako Pánův pastýř říci? Faktem je, že mnoha věcem nerozumíme a neporozumíme jim, dokud nebudeme doma s Ježíšem. Ale naprosto věřím, že Bůh dokáže uzdravit a že má cestu ven z každé situace. Otázkou pro nás je, kde nalezneme víru, odvahu, abychom povstali a dosáhli v něm vítězství. Ta přichází pouze připomínáním si lva a medvěda. Přichází, když jsme schopni se upamatovat na neuvěřitelnou Boží věrnost a všechna minulá vítězství, která nám dal. Víš, nedokážeš čelit obrovi, pokud nejsi schopen vidět v duchu a rozumět Božímu majestátu a jeho slávě ve svém životě. Abys to dělal, k tomu ti naléhavě doporučuji, aby se zvrátil na úplný začátek, kdy jsi podnikl první kroky s Pánem. Vzpomínáš si, jaký jsi byl, než tě Ježíš spasil? Víš skutečně, jak blízko peklu jsi byl? Někdo možná blízko sebevraždě, jiní blízko démonické posedlosti? Připomínáš si ten zázrak, tu změnu, která se stala, to osvobození, které tě vyneslo z jámy, v níž jsi byl? Vzpomínáš si, jak jsi byl vysvobozen z úmyslně vyprovokovaných pokušení, z pastí, které ti ďábel nastražil? Došel jsi až k přiznání porážky? Téměř všechno jsi zavrhnul? Byl jsi tak znechucený, tak zničený, myslel jsi, že je marné jít dál s Pánem? Vzpomeň si, přišel na tebe Boží duch.
činil si pokání a on tě přitáhl zpátky k sobě. Pán tě vytrhnul z ďáblový pasti. Při této příležitosti a mnoha dalších. Zeptej se sám sebe, kolik zoufalých modliteb ti pán zodpověděl. Dovolte, abych vám nabídnul jeden způsob, jak změnit svého obra v mravence. Je-li to možné, nasedni do svého auta a jeď v noci na polní cestu. Zastav auto, vystup a podívej se na měsíc a miliony hvězd. Pak si vzpomeň na svého Boha Stvořitele a všechno jeho dílo. Kosmonaut Charlie Duke kdysi mluvil na naší skupině svobodných v Times Square Church. Mluvil o tom, jaké to je být v malinké kosmické kabině 28 000 mil od Země a směřovat k měsíci. Když posádka otočila loď jejím směrem, někdo řekl, podívejte na ten neuvěřitelný pohled. Byla to Země, obdivuhodně zavěšená v černém vesmíru. Tam visela obrovská zářivá koule, vůbec ničím nepodpíraná. Celá posádka byla tímto pohledem přemožena. Věděli, že to mohl udělat jedině neuvěřitelný Bůh Stvořitel. Opravdu, tohle byl stejný postup, který Bůh použil, aby vyvedl Joba z jeho zármutku. Hospodin způsobil, že tento strápený muž obrátil svůj pohled k základům Země a zeptal se, k čemu je připevněna Země, Jobe? Co jí drží ve vesmíru? Bůh šel dál a ptal se, kdo zavřel moře do jeho břehů? Kdo řekl mocnému oceánu, pojď až sem, ale dál ne? Kdo zadržuje vlny, aby nezaplavili zemi? Proč se neutápíš ve vzdouvajících se vlnách, Jobe? A kde je studnice, ze které moře vytékají? Jak je světlo oddělené od tmy? Jak se rozděluje vítr a jak rozfouká? Jak se rodí déšť? Může člověk vyrobit blesk, hrom, oblaka? Kdo myslíš, že dal všechny tyto přírodní síly na své místo, Jobe? Kdo vložil divokost a mírnost do povahy zvířat? Bůh doslova provedl Joba dvoranou moci. Ukazoval mu své neuvěřitelné výtvory. Tím vším Jobovi řekl, zapomněl si, kdo já jsem. Obvinuješ mě ze zanedbávání. Pochybuješ o tom, že mám o tebe starost a o mé moci k tvému vysvobození. Přesto jsem ti ukázal, jakou mám péči o všechna svá ohromná stvoření. Job 38 až 40. Hospodin pokračoval, dokud Job nebyl přemožen. Teď se Job zadíval na svůj problém a řekl, byl jsem hloupý, obrátil jsem svůj zrak špatným směrem, na svou bolest, místo abych se díval na tebe. O pane, zapomněl jsem na všechny tyto věci kolem tebe. Vím, že dokážeš cokoliv. A já vím, že žádnou tvou myšlenku nelze zadržet. Job 42, 2 až 3. Máme si připomínat naše minulá vysvobození jako zbraň proti veškerému strachu. Ďábel nemůže dosáhnout smrtícího sevření v srdci někoho, jehož oči jsou plné vize o boží velikosti a majestátu. Nehemiáš rozuměl dobře tomuto principu. Udával tempo díla na jeruzalémských zdech, zatímco dole se unavený zbytek snažil znovu vybudovat město. Izraelci byli obklopeni zuřivými odpůrci, koalicí tří národů vedenou Sanbalatem a zlým Tobiášem. Teď se začínal usídlovat strach. Městské zdi nebyly dokončeny a všude byly hromady smetí. Vyčerpaní dělníci byli nuceni dřít se skladivem v jedné ruce a mečem v druhé. Jaká byla odpověď na jejich strachy? Jak mohli postupovat vpřed a nezhroutit se,
nevzdat se? Nehemiáš jim osvěžil paměť. Připomněl jim, jak veliký a hrozný je jejich Bůh. A když jsem to spatřil, vstal jsem, řekl jsem k přednějším a knížatům i k jinému lidu. Nebojte se jich, ale na Pána velikého a hrozného pamatujte a bojujte. Nehemiáš 4.14. Drahý svatý, bojíš se ve své situaci? Dostal tě tvůj problém? Otřásá tvou jistotou v Pánu? Jestliže ano, vzpomeň si, jak veliký a strašný je tvůj Bůh. Tohle je přesně ten způsob, jakým jednal Mojžíš se strachem ve svém společenství. Řekl Izraeli, řekl-li bys v srdci svém, větší jsou národy tito nežli já, kterak budu moci vyhnat je? Neboj se jich, ale pilně pamatuj na to, co učinil Hospodin Bůh tvůj faraonovi a všem egyptským. Nelekej se strachu jejich, neboť Hospodin Bůh tvůj jest uprostřed tebe, Bůh silný, veliký a hrozný. Deuteronomium 7.17 a 18.21. Mojžíš říkal, budete čelit mnoha velikým nepřátelům, kteří jsou mnohem mocnější než vy. Budete si říkat, jak byste kdy mohli dosáhnout vítězství proti takové převaze. Ale všechno, co musíte udělat, je rozpomenout se, jak veliký a mocný váš Bůh je. Vzpomeňte si, co udělal vašim nepřátelům v minulosti a jak byl věrný, aby vás vysvobodil. Máme si připomínat, jak veliký Bůh je, co udělal v minulosti, aby vysvobodil všechny, kdo mu důvěřují. A nárokovat si tuto majestátní moc pro svou současnou zkoušku. Mojžíš naléhal na Izraelce. Tohle všechno udělal kvůli vám. A vy si máte jeho moc přivlastnit. On jest chvála tvá a on jest Bůh tvůj, který učinil s tebou tyto veliké a hrozné věci, které viděli oči tvé. Deuteronomium 10.21. David, on jest chvála tvá a on jest Bůh tvůj, který učinil s tebou tyto veliké a hrozné věci, které viděli oči tvé. Deuteronomium 10.21. David se ptal, kdo tedy je

který si sobě vysvobodil z Egypta, z pohanstva bohů jejich? 2. Samuelova 7.23. Bůh nám říká, neboť já, Hospodin, neměním se. Malachiáš 3.6. A dnes stále ještě usiluje o to, aby ukázal svou velikost všem, kdo mu budou věřit a přivlastní si jeho moc. Oči zajisté Hospodinovi spatřují celou zem, aby dokazoval síly své při těch, kteří jsou k němu srdce upřímného. 2. Paralipomenon 16.9. Mojžíšova poslední slova před smrtí k božímu lidu byla: buďte silní a zmužile se mějte, nebojte se, ani se lekejte tváří jejich. Neboť Hospodin Bůh tvůj, on jde s tebou, neopustí a nezanechá tebe. Deuteronomium 31.6. Konečně máme zprávu od apoštola Pavla. Modlil se za otevření očí pro každého svatého, aby viděl velikost Boží moci k nám. Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v poznání jeho a osvícené oči vaší mysli, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci k nám věřícím podle působení moci jeho síly. Efeským 1:17-19. Ze všech nejdůležitějších věcí, které si připomínám, je tou největší vzpomínka, kterou sdílíme každý týden při večeři Páně. Připomínáme si Pánovu smrt a nejneuvěřitelnější ze všech zázraků. Náš Pán Ježíš Kristus porazil smrt a dnes stojí vítězně nad každou zkouškou, které čelíš. Navíc, on je s tebou ve tvé zkoušce. Naléhám na tebe, pozvedni své oči ze své bolesti a připomeň si jeho skvělé skutky, které pro tebe udělal. Potom budeš mít vizi majestátu a slávy Boha, který je tvým vysvobozením.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

Znám vody, jejich tajemství. Znám poušť, chci krotit póly ledu. Pane, co ještě nedovedu? Znám vesmír, dráhy jasných hvězd. Znám i ptáky, tahy jejich cest.

Veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, nahoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 18. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mne udržuje, stezkou spravedlností mne vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Budeme se modlit. Drahý nebeský Otče, já ti moc děkuju za tuhle chvíli, za to, že jsme mohli přijít pod vliv tvého slova. Děkuji ti, že i dnes máš pro nás připravené své slovo. A tak tě prosím, aby si ho požehnal. Požehnej svého služebníka, Pane Ježíši. A prosím, aby si připravil naše srdce i mysl tak, aby mohlo přijmout tvé slovo, aby nám nic v tom nezabránilo, aby jsme odsud odešli naplněni tvým svatým duchem. A tak ti kladu, Pane Ježíši, celý náš zbor do tvých rukou a prosím, aby i nadále si mu žehnal a měl nás všechny ve své péči. Amen.

0: Hlavu mi olejem potíráš. Opět ta stejná požehnaná věta z 23. žalmu, na kterou jsme se zamýšleli minule, opět přichází na řadu i dnes večera. Jak jsem řekl už minule, nevím, jestli vás potěším nebo zesmutním, když řeknu, že ještě přijde na řadu příští pátek, dali nám Pán dožít biblické hodiny. Minule se vám prozradili důvod, protože tato věta totiž vynáší na světlo světa jak ten skutečný stav ovečky, který není viditelný na první pohled, stejně tak i to úžasné jednání pastýře vůči své ovečce v té samé době. Ano, i když se na to na první pohled nezdá, v tomhle slově, konkrétně v téhle větě, je úžasné bohatství, které nám, křesťanům, nejednou uniká. Hlavu mi potíráš olejem, říká David na adresu svého pána hospodina. Kraličtí to překládají slovem pomazání. Kdo jste měli otevřenou kralickou Bibli, tak tam je řečeno pomazuješ olejem mé hlavy. Pojďme tedy i dnes k věci. Pokud jsem vám minule říkal, že v tomto úseku 23. žalmu se dostáváme k něčemu velmi osobnímu mezi ovečkou a pastýřem, který bere olej na ruku a potírá hlavu své ovci, pak dnes musím říct, že se dostáváme k něčemu ještě osobnějšímu. Jsou věci veřejné, jsou věci, jak jsem říkal minule, při kterých máme zapnuté kamery, pak jsou věci osobní a pak jsou ještě osobnější. Ano, ty, které si neváháme o nich mluvit a řešit před návštěvou, kterou máme doma, ale pak jsou věci, které si necháváme pro úzký rodinný kruh a je to tak jistě dobré. Jsou věci, které rodiče sdílí s dětmi a pak jsou věci, které si rodiče nechají jenom, když jsou sami dva. Ty, které sdílíme pouze s těmi, kteří nám rozumí. To jsou věci, které neřešíme veřejně. Někdy si sedneme jenom s těmi, kteří mají pochopení pro to, co prožíváme, co nás trápí. A víte, já vám řeknu, že tenhle úsek 23. žalmu se mi líbí právě pro tu osobitost. Pro něco, co se odehrává mezi ovečkou a pastýřem, navíc v době, kdy to nevidí ostatní. Tenhle úsek žalmu nás bere na místa, o kterých se opravdu s cizími moc nemluví. Je to čas, kdy pastýř prohrne tu vlnu na ovečině hlavě a dívá se, co potřebuje a proč to potřebuje. A je to určitě moc dobré. Našim dětem se taky nedíváme, neprohrnujeme jim lásky a nedíváme se, jestli tam něco neleze před návštěvou, že? Nebo dělají to vaše rodiče? Ale když jsme sami, tak se někdy podíváme. Pojď podívám se, jestli tam něco není. Klíště si taky nehledáme před návštěvou, že jo? Počkáme a pak se podíváme, jestli naše malé děti něco ze dvorku, ze zahrady nepřinesly. Stejně tak pastýř si počká na chvíli, kdy se ovečce může opravdu podívat na místa, která jsou zhanitelná v takovém osobnějším duchu. Je to natolik osobní a intimní, že to většinou zůstává mezi pastýřem a ovečkou. A jak sami za chvíli uvidíte, od hmyzu to má hodně daleko. Minulý pátek jsme tady mluvili o tom, jak pastýř potřebuje mazat hlavu své ovečce z důvodu, že i trápí hmyz. To se dá ještě pochopit. Řekli jsme si, že léto je v pastýřské hantýrce, se o něm mluví jako o času much, který dokážou potrápit ovečku a zahnat i do krajnosti. A já jsem tady minule řekl, že někdy ovečku doženou až k šílenství, protože hmyz naklade vajíčka do nozder nosu a dostane se to k mozku a někdy ovečka ztrácí rozum. A před tímto trapičem pastýř zasahuje a chrání ovečku od hmyzu, který trápí někdy od rána do večera. Ale dnes vám chci říct, že to, o čem chceme dnes mluvit, má od mizu hodně daleko. A mi se dá ještě pochopit, ale před tímto dalším trapičem, o kterém chci s vámi dnes mluvit, kvůli kterému pastýř musí sáhnout po olej a mazat ovci hlavu, hmyz je proti tomuto jenom nepatrný nepřítel. Víte, co mám na mysli? Mám na mysli prašivinu. Víte, nejenom hrůzný hmyz ovce v letě ohrožuje na životě, ale právě prašivina je pro ovce velmi velikým nebezpečím. I když se to na první pohled nezdá, v případě každé ovce je to velmi, velmi nákažlivé a zánětlivé onemocnění. Pouhým okem člověka je původce neviditelný, ale hlavně v letních vedrech se velmi rychle šíří z ovce na ovci a stává se postrachem chovatelů na celém světě. Možná v této době, ve které prožíváme to onemocnění, které se šíří velmi rychle, ta nákaza, možná, že i lépe pochopíme, co hrozí ovečkám a následně přeneseme-li to do obrazu církve a Božího lidu a jeho pána, tak alespoň trochu možná pochopíme, oč tady jde a jak je to nebezpečné. Každý chovatel ovcí se skutečně přímo děsí toho, že by se v jeho stádu objevila prašivina na některé ovečce. Ono někdy totiž stačilo, že jste si dokoupil jednu jedinou ovci. Možná jste jich měl 100, ale dokoupil jste si jednu jedinou, která tím byla nakažená a zanedlouho už touto nemocí trpělo celé stádo. A toho se pastýři skutečně děsí, že by se to dostalo do jejich stáda. A tak si hodně hlídali své stádo. Někdy nechtěli dopustit, aby se cizí stáda přiblížila k jejich stádu. Protože panovala obava z toho, že některá ovečka to chytne a roznese to do celého stáda. A víte, jak k té nákaze docházelo? Vlivem ovčí náklonosti, kterou má jedna k druhé. Nevím, jestli jste si všimli, ale ovce velmi rádi přicházely k sobě a mají takovou na první pohled skutečně zvláštní vlastnost a tou je, že rádi k sobě tisknou hlavy. Takové jsou ovce prostě. Nevím, proč je to baví, ale je to velmi krásné a milé sledovat. Jsou zdravé samozřejmě. Přijdou k sobě a dají si hlavy dohromady. A v tom stavu odpočívají. Hlavně, když je horké počasí, všichni jsou společně na jednom místě, se sklopenými hlavami, přitisknutými k sobě, vydrží stát i celé hodiny. To jsem najednou svědkem toho, jak pastýř po pár hodinách odpočinku už chtěla, aby se ovce pástly a tak je rozehnal. A oni se opět zhromáždili o kus dál a zase přitiskli hlavy k sobě a dělali si stín. A opravdu se to dělo tak, že si hlavy k sobě přimačkly dvě ovce, další je viděla, přišla a přidala se, za ní další a další, až stáli všichni hlavami u sebe. Jak to jenom šlo. A právě tohle bylo zdrojem nákazy. Proto se prašivina vyskytovala hlavně na hlavě u ovečky. A když jí měla jedna ovce, další přiložením své hlavy se od ní nakazilo a už to vzalo raz na raz dominový efekt. Proto, když otevřete v Biblii, tak se setkáváte s tím, že starozákonní beránek určen k oběti, říká Bible, musel být bez vady. A to nejenom, že někdy nás napadá, že nesměl mít zlomenou nohu a hodně to používáme, že měl být zdrav, ale on hlavně nesměl mít prašivinu. Tohle se kontrolovalo. Protože právě prašivina byla ve starém zákoně symbolem nečistoty. A to nejenom u zvířat, ale i u lidí. Kdo máte Bible, otevřete si třetí knihu Mojžíšovu, Levitikus 13. kapitolu. A kdo má už otevřeno, můžete přečíst, prosím, ten 29. verš.
1: Když se objeví, ať muž či žena nějaký postižené místo na hlavě nebo na bradě.
0: Ještě jdeme dál, dnes.
1: Dnes je prohledné, bude-li na pohledu hlubší než okolní kůže a budou-li na něm jemne na žloutlé chloubky, prohlásí je kněze nečistého. Je to prašivina druh malomocenství na hlavě nebo na bradě.
0: Děkuji. Když se objeví, ať na muži či ženě, nějaké postižené místo, kněz ho prohlédne a bude-li na pohled hlubší než okolní kůže, budou na něm jemné nažloté chloubky, kněz je prohlásí za nečistého, protože je to prašivina, druh malomocenství na hlavě nebo na bradě. Pojďme zpátky k ovečkám. Co v takovéto chvíli má nastat? Když si toho pastýř všiml, že ovečka je tím nakažena, samozřejmě nastoupil na scénu on, protože ovečka byla a dodnes je proti prašivině zcela bezmocná. Sama nemůže pro sebe udělat vůbec nic. Vlastně něco přece jenom může udělat. Co myslíte, že může udělat ovečka, když se jí vyskytne na hlavě tahle ta nemoc, svědivá nemoc, která jí trápí? Co asi ovečku napadne, že nejlepší je udělat? Pořádně se podrbat. A víte, jak to dělá? Ona přijde ke stromu a to svědění na hlavě dokáže si rozdřít úplně do krve. Co také jiného může udělat? A přesně tohle ovečky s tímhle onemocněním dělali. Oni dřeli své hlavy o strom, anebo když tam nebyly stromy, tak to dřeli o zem, aby zmírnili své utrpení. Jenomže tohle nevedlo k uzdravení. Vedlo to k zmírnění utrpení, ale na chvíli. Pak přišlo větší utrpení, protože se to rozbolavilo ještě víc. A tak zkuste si představit, co by se stalo, kdyby tam nebyl pastýř. Ani to nechtějme domýšlet. Kdyby stádo takto napadené, nemělo někoho, kdo zasáhne. Ale ono to mělo dobré konce, protože dobrý pastýř hned při prvních příznacích začal jednat. A přesně tohle, já věřím, že má na mysli pastýř David, autor tohoto 23. žalmu, který máme tolik rádi. Když říká, olejem pomazuješ mou hlavu, neboli olejem mi hlavu potíráš. Ano, to místo, kde se mě, tvoji ovečce, vyskytla tahle ta nebezpečná nemoc. David, když pásil ovce, on věděl, co prožívají, on věděl, jak trpí. Znal i místa, kde se tahle nemoc objevuje, kde se vyskytuje. A tak jedná tak, že pomáhá svým ovečkám otrápení tím, že sehnal nebo koupil nebo sám vyrobil potřebný olej a každé ovečce namazal hlavu. Ano, doma, kdy to ještě nikdo neviděl, než je vyhnal na pastvu. A to jedné po druhé. Zkuste trošku přemýšlet nad tím. Co to znamenalo? Namazat každé ovečce hlavu. Víte to, my si vybavíme, když máme někdo doma dvě, tři ovečky, takové živé sekačky, že to je co by dub. Ale představte si stáda v biblické době. Například Joba. Kdo z vás ví, kolik měl ovcí Job? Víme o Jobovi, že trpěl, že byl nemocný a tak dále, ale on byl zpočátku velmi bohatým mužem. Stejně taky potom. A Bible klade i důraz na to, kolik měl ovci. Víte, kolik jich měl? Zkuste si tipnout, když to nevíte. Po dnešku to nezapomenete. Bible říká, že jich měl 7 000. Zkuste si představit natřít hlavy 7 000 ovci. Co to obnášelo pro pastýře? Nedůslednost to znamenalo nebezpečí další nákazy. Zbytečně by se z toho dostala jedna, kdyby ta druhá znovu ji nakazila. Proto pastýř, ten dobrý pastýř, jedna po druhé procházela pod jeho rukama. Nebylo to jednoduché, ale pastýř si s tím dává práci, protože chce mít zdravé stádo. Nevím přesně, jaké oleje používali pastýři v biblické době, ale olej, síra, různé jiné chemikálie i dnes jsou prostředkem, kterými chovateli ovcí zbavují své stádo prašiviny v dnešních dnech. A dočetl jsem se, že v některých zemích v současné době, kde je chov ovcí hodně rozšířený, se budují pro boj s prašivinou u ovcí doslova takzvaná ponorná koupadla. Jim se v případě ohrožení prašivinou provede celé stádo. Ano, každá ovce se musí ponořit, až dokud nenasákne tím léčivým prostředkem. Tím nejsilnějším na tom všem je pri ponožování ovčí hlavy, která se musí provést opakovaně. Jenomže právě tomu se ovce brání nejlíp. Ovci nevadí, když provádíte tělo, ale hlavu tam nechce strčit. A jistě se jí nedivíme, kdo by tam chtěl hlavu strčit. Ale bez toho se tahle nemoc nelikviduje. A tak pastýř neúnavně někdy tlačí tu hlavu a musí to opakovaně ponořit. A teď pojďme k tomu, co nám tím Bůh chce říci. Nechci, aby jsme odcházeli, jakože to byla nějaká přednáška o ovečkách a o jejich nemocích. Pokud vezmeme v úvahu duchovní rozměr tohle slova, musíme dát zapravdu tomu, že je to právě hlava, která je vlastně vstupní bránou do naší duše. Ano, je to naše mysl. Jsou to moje a vaše myšlenky, které znečišťují našeho ducha. Světem a hříchem zvenku. Nikomu ještě do srdce nepřišla žádná myšlenka patou, ani loktem. Všechno přišlo hlavou. A stačí na chvíli přemýšlet a uvědomit si, jak právě naše různé myšlenky byly infikované tím, co našemu duchovnímu životu velmi ublížilo. Jestli mi dáte zapravdu, že stačí dát někdy hlavu k hlavě. Svou hlavu, svoji mysl přiložit k mysli toho a onoho a už někdy jste úplně nikdo jiný, než jste byl. Ano, jenom stačilo strčit hlavu jako ta ovce k hlavě kamaráda, spolužáka nebo já nevím koho na internetu a děli se věci. Kolikrát stačilo jenom spojit svůj křesťanský život na chvíličku s neznovu zrozeným člověkem a dělí se věci. Když vezmeme Bibli, vzpomínáte hlavně vy mladí na mladou dívku, jmenovala se Dina, dcera samotného praotce Abrahama, u kterého se očekávalo, že jeho děti nemůžou se něčím takovým nakazit, že nemůžou, i když budou se na to či ono dívat a tomu či onomu naslouchat, že přece to nemůžou převzít, protože vyrůstali v rodině opravdu božího muže, kterého si Bůh povolal. Jenomže Bible říká, že jedného dne si pouze vyšla, aby se dívala, jak si žijí ostatní dívky z pohanského národa, který bydlel vedle a následky byly katastrofální. Jenom si vyšlo, aby se podívala. Stejně tak Samson. Víte, on vycházel, aby si jenom zaskotačil se syny světa tehdejšího a bylo jedno, že byl velkým božím mužem, že byl vyvoleným božím mužem, že byl soudcem v Izraeli 20 let. Bylo to úplně jedno. Stačí přiložit hlavu k hlavě někoho a dějou se věci. Dopady na jeho duchovní život byly katastrofální a nejenom na ten duchovní. Z kterého mohl činit pokání. Samson zaplatil svým tělesným životem. Poté, co mu vydloubali oči, tak zemřel spolu s nimi pod zříceninou. A proto David, autor tohoto žalmu, on moc dobře ví, co říká. Když se dívá na své ovečky a na trápení, které mají, když přiložili hlavu jedna k druhé, tak on si úplně představil, že nebýt dobrého pastýře, který ošetřuje hlavu jeho, tak by dopadl špatně a že si o tom mnohokrát přesvědčil. On se taky jednoho dne už jako král procházel po střeše svého paláce, boží muž, vyvolený boží muž, člověk, o kterém by si člověk myslel, že se nemůže mu nic stát, a jenom na chvíli se zadíval na krásnou ženu, která se tam koupala u nějaké kašny tehdejší. A cože byla vdaná? A cože on byl král a boží muž? Jednoduše pouze přiložil svou hlavu k tomu tělesnému a chtíč si už udělal, co si přál. To, co následovalo i u tohoto krále Davida, byste, věřím, nechtěl nikdo zažít ani ve snu, ani já ne. Víte, v takové chvíli, když si čtete to, co David tam prožil, tak si možná nejeden muž vybaví těch pár krásných minut, které prožil s touhle ženou. Ale Bible pokračuje a říká, že David po celý svůj další život žil víceméně v slzách. A je jedno, že byl králem. David utíká před svým vlastním synem. To, že vás ubližují cizí, že vás honí cizí, chápete, ale vlastní syn. A ještě něco, to, co David skryl za závěsy svého paláce. Říkal si, nikdo to neviděl. Bible říká, že jeho syn to dělal za bílého dne na terase jeho domu, aby to viděl celý svět. Dokonce s těmi jeho ženami. Z toho nám běhá mráz po zádech, nebo lepře řečeno, měl by nás z toho běhat, protože naše myšlenky, naše představy, naše pocity a rozhodování v různých věcech jsou víc, než si myslíme v této době, poznamenané vlivem ostatních lidí, kteří jsou kolem nás. Je pravda, že máme k dispozici písmo, Boží slovo, které nás koriguje a tak dále. Jenomže všude kolem nás naše životy obklopuje tolik lidských názorů na věc. Obrovské množství. A když je posloucháte, zdá se, že mají hlavu a patu. Kéž by neměli, a řekli jsme si, to je blbost, ale oni mají hlavu a patu. Jsou logické. Dávají smysl. A navíc jsou moderní. Myslet jinak znamená být divný. A tak se snažíme myslet s davem. Znáte takový to si 100 let za opicemi, ještě když cituješ Bibli. Kdo to kdy viděl? V této době. Ano, žijeme v době masového ovlivňování lidstva víc než kdykoliv jindy. Určitě i můj děda byl nějakým způsobem ovlivňován, ale určitě ne tolik, co já. Protože můj děda během 5 minut neskoukl tolik, co se toho stalo ve světě a tolik názorů na internetu. Hromadné sdělovací prostředky masírujou vášemu život víc, než si myslíme. Počiné mysli. Zvláště vy mladí jste ve velkém nebezpečí. Když vidíte mladé lidi, jak jdou po městě, sluchátka na uších, nevěstí nic dobrého. Kéž by tam bylo opravdu jenom to dobré. Kéž by do uší vašich a mých se nesly jenom dobré informace, ověřené informace a pravdivé informace. Jenomže do vašeho a mého mozku, i v době, kdybychom mohli jít a jenom se takhle dívat, tak se nese spousta informací. No a případek důkaz toho, že se do naší hlavy neustále dostávají obrovské kvanta všeho možného, ať už písní nebo v čemkoliv. Některým se zpočátku pouze zasmějeme, řekneme si, to je hloupost, ale neuvědomujeme si, že už na ně nezapomeneme, většinou na ně nezapomeneme. A na ty blbé skutečně nezapomeneme. A i kdybychom na ně zapomněli, přijde den, kdy se vyrojí a ovlivní tvé a mé rozhodování častokrát špatným směrem. Stejně tak internet, televize, někdy se mylně domníváme, že to jsou prostředky, které nás pouze informují a dávají nám na výběr. Co myslíte, je to tak? Někdy si říkáme, já jsem se jenom podíval, mě to informovalo a dalo mi to na výběr, můžu si vybrat, jestli to beru nebo to neberu. Myslíte, že to je tak? Kéž bychom měli tu sílu se jenom podívat, usmát se, odejít a už to vůbec o tom nevědět, a když, aby nás to neovlivňovalo v našem rozhodování. Ale ono to je někdy jinak. Hodně jinak. Víte, každé médium je tu proto, aby prosadilo to své. Vždycky tomu tak bylo. A že za každou zprávou stojí někdo, kdo chce, aby to vyznělo tak, jak chce, o tom není pochyb. Protože někdy přemýšlím, že každá zpráva by mohla vyznít jinak, než vyzněla. Nemyslíte? Přemýšlíte o tom někdy? Že každá zpráva by mohla vyznít jinak, než vyzněla. Ale proč vyzněla tak, jak vyzněla? Proč se kladl důraz na to a na ono? A proč se tam vyskytlo třeba 3x, 4x? A proč to bylo třeba i v té 3. a 4? Proč to mělo tu hlavu a patu? Chce někdo říct, proč tomu tak je? Protože někdo chtěl, aby to tak vyznělo. A některé věty, vy jste se divili, jak dlouho se dávají dohromady, aby vyzněly tak, jak mají vyznít. Možná jste už taky psali některý nějaký dopis, kde jste chtěli něco zdůraznit a věty jste měnili možná několikrát. protože jste chtěli, aby byl stručný, krátký, aby ho dočetli. A měnili jste ho a řekli jste, tohle ne, tak ještě takhle a ještě takhle a ještě takhle. Proč? Protože jste chtěli, aby to tam zaznělo a aby ho to trklo, aby to prostě pochopil. Každý autor chce, aby vyznělo to, co chce, aby vyznělo. A někdy to, co se nám zdá jednoduché a nevinné, tak na tom hodně pracovali, aby to zanechalo právě přes tu jednoduchost a nevinnost v tvém a mém mozku to, co chtěli. Nesmíte zapomenout na to, že velká část sdělovacích prostředků je ovládaná lidmi, jimž je Kristova mysl nahony vzdálená. Na to zapomínáme. Nahony vzdálená. A my někdy neuděláme chybu, když řekneme, že některé z nich jsou účelově zaměřené proti všemu křesťanskému. Zkuste někdy poslouchat některé zprávy a na tohle se soustřeďte. Ne, jsou velmi opatrné, aby nebyly otevření, ale krásně systematický masáž. Informují, podají to tak, aby to vyznělo podle toho, co chtějí tou informací docílit. Stačí někdy jenom to ulehčit, nebo to mírně tak se tomu zasmát, mírně tak odlehčit, aby to nemělo tu váhu. A víte, kdo se takovým vlivům opakovaně vystavuje, není možné, aby se nenakazil. Není možné, aby to v jeho srdci nebylo zlehčeno. Však také právě proto je smýšlení a názory světové populace čím dál zákeřnější. Převládá ve světě sklon k násilí, k nenávisti, zaujetí, hrabivosti a tak dále, kdežto úcta k slušným věcem, čistotě, věrnosti je na ústupu. A toto nebezpečí nehrozí pouze mladým. Víte, nejenom mladí strkají hlavy dohromady a nakazí se již zmíněnou prašivinou. Duchovní, ne, ne. Toto nebezpečí hrozí i nám, starším. Setkáte se staršími křesťany, kde očekáváte, že budou nad věcí v určité věci, že budou mít v tom jasno, ale oni nemají. Zpráva, kterou slyšeli v televizích, nebo článek, který si přečetli na internetu, je natolik zpracoval, že nemáte šanci jim to vymluvit. Nemáte. Oni to slyšeli a oni to říkali. A oni to tam říkali a opakovali to. A i včera to říkali. A nevymluvíte jim to. Tak jako malé děti. Přichází ze školy a to, co řekla paní učitelka, je svaté. Přesně tak. Taky starší člověk to, co slyšel, aniž by měl možnost si to nějak ověřit, to považuje za alfu a omegu. Někdy se vám přiznám, že mi je z toho smutno. Říkám si, kdyby takto člověk bral vážně písmo, to by bylo krásné. To by bylo požehnané. Jenže odkud by to vzal, to v rádiu neříkají, jak Bibli má daleko. Politice ale rozumí nejlépe ze všech. Možná si vzpomínáte na jednoho z našich starších bratrů, už je u pána, nebudu jmenovat, že kdykoliv si začal něco o politice, se dokázal u toho i rozbrečet. A to, jak ten a onen státník je nespravedlivý a tak dále. Brečet nad písmem, žel jsem ho ale neviděl. A tak, bratře, sestro, už chápeš, co David opěvuje v tomto žalmu? Olejem pomazuješ hlavy mé. Všimněte si, David vidí svého pána, jak ho té prašiviny pomyslné zbavuje. Jak jeho hlavu pomazává tolik potřebným lékem. Tím vlastně nám prozrazuje, že vůči tomu nebyl ani on imunní, že to vlastně potřeboval. A tak, bratři, sestry, netajme před Bohem ani my v této době tuto věc. Nebojme se říci, pane, já potřebuji tvoje pomazání. Ne v prvé řadě ke službě, víte, my si ve slově pomazání i hned vybavíme službu. Ale jak chceme sloužit, buďme upřímní, jak chceme sloužit, když nás tato prašivina jako Kristovi ovečky trápí? Nebojme se poprosit o to, aby naši hlavu náš pastýř nejprve ponořil do toho jeho ponorného koupadla. Jen tak dokážeme poznat, jaké to je být osvobozen od toho svědivého pocitu, který nás nutí nejednou tej si dřít své hlavy o ten pomyslný strom. Víte, my potřebujeme každý z nás tuto věc. A věřte mi, že olej Ducha Svatého je připraven. Ponorné koupadlo je připraveno. Víte, je velmi důležité na to nezapomínat. Ustavičně se vystavovat přítomnosti Ducha Svatého. Protože jedině on má moc nás uchránit před tím znečišťujícím vlivem světa. Je to on, kdo má v našich srdcích chrám a je nám tudíž nejblíže, jak to jen jde. Je to on, kdo naše myšlenky má k dispozici a kdo má také moc nám je korigovat. Víme, že písmo v epištole Filipským 4. kapitole v 8. verši říká: konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je čisté, cokoliv, co je hodno lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Kdo je to ten Bůh pokoje? Nebojím se říci, že to je Bůh Duch Svatý, kterého Pán Ježíš Kristus poslal, aby v nás zůstával, aby nás potěšoval, aby nás povzbuzoval a aby nás uváděl do veškeré pravdy. Ano, je to ten utěšitel, který na našich životech denně působí jako ten požehnaný olej, který nás zbavuje veškeré té duchovní prašiviny. A tak, bratři, pojďme ode dneška, milé sestry, přemýšlet o všem, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je čisté, cokoliv, co je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. A to ostatní, to nechme být. My víme, že ani té duchovní prašiviny v Božím lidu v současné době není málo. Víte, je toho tolik, co i po té duchovní stránce nás dnes a denně ničí. Internet je plný všeho možného. V Božím lidu spousta mladých, ale i starších lidí, kteří mají naposloucháno všechno možné, těchto lidí přibývá. A duchovně z toho, promiňte mi ten výraz, blbnou, ale písmo sami pro sebe v tichu Ducha Svatého mnohdy nečtou. Nechají se masírovat nepřítelem, který si v tomto směru dělá svoji práci. A Ducha Svatého nenechají pracovat na svém životě. A to je smutné, bratři a sestry. To chce změnu. Víte, to chce plnou oddanost našemu Pánu. Ano, Hospodinu, našemu dobrému pastýři. On a pouze on má tu moc nás ošetřit. Však nám to dokázal na Golgotě. Dal za nás svůj život, aby nikdo z nás nezahynul, ale aby všichni jsme byli spaseni. A tak neváhejme přijít k Pánu jako ta ovečka, kterou svědí hlava. Víte, bylo příjemné vidět ovečku, jak se najednou zastavuje u pastýře a svou hlavu mu vsune do jeho rukou. Proč? Protože už jí tolikrát nejenom zbavil svědění na chvíli, ale pomohl jí trvale. A ona mu důvěřuje. A tak opětovně přichází. Buďme tou ovečkou, která bude chtít také i něco víc než jenom poškrábat. Něco víc než jenom zbavit hmyzu. Buďme ovečkou, která bude chtít tu trvalou svobodu. Ovečkou, která bude dnes a denně toužit potom, aby mohla být příjemnou, ale také milou obětí na oltáři Boží slávy. Amen.

Vyslechli jste si 18. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném čase k poslechu další části.

Prišiel podzim. Ani ho lidé ešte nečekali. Súčasný mráz spálil kvítí, kde jaké ešte našel. Utichl ptačí spiev, vlaštovky odletěly do teplejších krajín a vzali sebou léto. Divoké husy odletěly za nimi, už jen hejna opožděných havranů letěla nad horami, které stály jako roucha pozbavené. Některé stromy byly sice ještě pokryty červeno-žlutým listím, padlo to jako by kvetly, některé už zbavené krásy, jen u nohou se jim vlnily nádherné koberce listí. Těmito smutnými tichými horami, tak jako kdysi za časného jara, šel malý Pavlík Jüriga, kterého i dnes nikdo jinak nepojmenoval, ačkoliv už lidé věděli, čí je a komu patří. Když se minulý týden, protože začalo být velmi zima, vystěhovali z hor, zapomněl anebo ztratil při tom stěhování Jiriček nebozes, tak se vypravil Pavlík ho hledat a našel. Bylo to opravdu velmi ticho. Boudy všechny prázdné, nikde ani člověka, proto tím odvážněji přebíhali zajíci a po stromech skákali veverky. Ale chlapec jich nevšímal a nevolal do hory, nesmál se. Zlatými kučerami vroubená bílá tvářička a byla tak zamyšlená a vážná, že kdykoliv by podle ní mohl malíř namalovat obraz toho pacholátka z tisícletého království, které i medvěda, lva, i pardála, i ovce a voli spolu povede a všechno se to spolu snese. Protože pak bude královat na zemi král pokoje a šťastně se mu povede. Za jeho panování nebudou se učit exesírce vojáci, překují svoje meče v radlice, nadělají z nich motyky, aby lépe obdělávali tu krásnou zemi. A ta země, když už nebude více napájená lidskou krví, bude jednou tak úrodná, že když se hodí hrst ječmene, budou se na poli ohýbat přebohaté klasy až k zemi. To všechno proto, že země bude naplněna známostí hospodinovou. A o čem Pavlík přemýšlel? On měl věru na co myslet, jako když někdo v knize, kterou dočetl dokonce, znovu listuje, tak se jeho mysl probírala ve vzpomínkách vším, co se událo od časného jara až po dnes. Kdo by mu ještě jen na jaře řekl, že bude mít tatínka a jakého tatínka, kterého mu každý chlapec mohl závidět? A že bude mít takového dobrého dědečka, který už ani neklel, nezlořečil, kvůli kterému už mohl věru Pán Ježíš ať v boudě nebo domně s ním bydlet? A kdo by Pavlíkovi řekl, že bude mít maminku? No a jakou maminku? Ani takové druhé na světě nebylo. To už nebyla ta smutná tetička Lesinová, která kdysi utíkala z domu. Vždyť Pán Ježíš, jak na ně všechny myslel, když ho spolu s tatínkem prosili, velmi prosili, on maminku docela uzdravil. A od minulého týdne měl Pavlík ještě koho si velmi milého, kdo ho měl velmi rád. Byla to babička Lesinová. Je ta babička. Zas tu byl někdo, koho směl Pavlík vést do země, kde už nebude žádného podzimu, ani slunce nezapadne. Tatínek byl už 3 týdny pryč. Tam doma dali všechno do pronájmu, vzali babičku a jakési nářadí a přišli k dědečkovi Jüriguovi. Nemusel se Pavlík s dědečkem rozejít, protože bydleli u něho teď v nájmu a budou ho všichni opatrovat až do smrti, pokud se mu některé z jeho dětí nevrátí. Dědeček měl v domě ještě světničku s nájemníkem, který si teď sám koupil domek a šel do svého a bylo tam tedy najednou dost místa. Z komory si tatínek s dědečkem udělali dílnu a v pokojích bydleli a jedli spolu a celý ten dům maminka s babičkou vyčistili, strýček s dědečkem, co bylo třeba, opravili, chalupu by zvenku ani zevnitř nepoznal. Mnoho pomohl i on, hned mužům, hned ženám, když ho všichni měli rádi. I on byl se všemi rád a pomáhal také rád. Babička se přinesla přeslici a kolovrat. Až přijde zima, bude příst. Maminka zase všechno ušije, co bude potřeba, i jemu udělá novou košili. A on jim zase bude číst, až přijde ze školy. A večer? No to by se chtělo učit řemeslu. Jak to bylo jenom dobré, že už se nemusel starat, že dědečka všechno tolik peněz stojí. Vždyť měl tatínka.
To bylo všechno docela jiné, docela. A Pán Ježíš byl také dobrý. To si všechno, Pane Ježíši, udělal ty. A kdybychom nenašli tebe, tebe nepoznali, nikdy by s námi určitě nebylo tak dobře. Pavlík se zamyslel, jak jen dřív mohl žít a nevidět o Pánovi. O čem by jsme jenom mluvili? A kdyby jsme neměli tu svatou knihu? Ale když přišel v myšlenkách ke knize, zrychlil krok. Vždyť nesl jen dědečku v zapomenutý nebozes, šel schválně do skály. Nechal tam tu knihu, když odcházeli. A dědeček řekl, to jsi neudělal dobře, synku. V zimě do skály nikdo nepůjde. A jestli ti dá Pán Bůh zdraví a života, na jaře ji tam zase doneseš. Jinak máš pravdu. My už máme jinou. A třeba se ještě někdy přihodí, že ji najde takový nevědomý člověk, jako jsme byli my. A ať jemu poslouží, jako posloužila nám. Pavlík pro ní šel rád. Vždyť ti tam i tak těžko nechával. Kdyby to nebylo pro jiné, nerozloučil by se s ní ani za ní. Vyběhl Pavlík ke skále, vzal knihu, rozloučil se pohledem s tím milým místem. Ale nešlo mu to jen tak odejít. Třeba, že v dolině nebylo žádné kvítí, jen sem a tam na louce osamělý odsun. Lesy kolem zesmutněly, opadaly, ale tady bylo pořád velmi pěkně. Pozimní sluníčko svítilo mírně, teple po těch tuhých mrazech, jako na jaře. A Pavlík měl ten kousek boží země tak velmi rád. Copak to nebyla brána do nebe? Cobaže, dnes ji není vidět. Ta krásná brána, která se zavřela za jeho dobrým panem farářem. Dobře bylo Pavlíkovi na světě, ale když si pomyslel na pana faráře, hned mu bylo u srdce teskno. Znovu a znovu, i dnes musel o tom přemýšlet, že Pán Ježíš vyslyšel tu jeho prosbu. Strávil se přece jen v službě Kristově. Třeba, že ho neuzdravil, jako ta svíce na božím oltáři. Říkala paní lesní, že právě tak zhasl, jako když někdo náhle zasne svíci. Když se tenkrát v pondělí Pavlík k ním vrátil, všechno mu vyprávěl, velmi se radoval, že má nového tatínka. I po paní lesní, která ho také přišla navštívit, zkázala, aby ho ještě navštívil. A tak přišel tatínek s maminkou i s dědečkem a dlouho s panem farářem mluvili. Potom se pan farář s nimi modlil. Dědeček dodnes nemůže zapomenout na tu modlitbu. Vy jste evangelíci. Já katolík, říkal na rozloučenou pan farář. Ale ti, kteří uvěřili v Krista a přijali ho, tak on jim dal moc, aby se stali božími dětmi. Ti jsou si rovní. A v nebi, kam já jdu, tam nebude vůbec žádný rozdíl. Jen zůstaňte věrní, abychom se tam všichni mohli shledat. V úterý a ve středu se zdálo, že je mu lépe. Dokonce pomalu začal chodit po pokoji. Pavlík se velmi radoval a vůbec všichni. Dal se tím mladým kaplanem zavést do kostela a tam se také modlil. Pak říkal, co si v latinské řeči panu kaplanovi, jako by ho prosil. Pavlík rozuměl jen tolik, když už zase slovensky řekl. Slib mi, bratře můj, že jim nevezmeš tuhle památku na mě. Víš, já jsem jim dal to, co mě naučilo blaženě umírat. A Pavlík viděl, jak pan kaplan dal pan farářovi ruku a pak si pan farář ještě jednou klekl a ještě jednou se modlil. Ve čtvrtek ráno zase žádal, aby mohl vyjít ven. Bylo tak pěkně, že ho pan doktor sám vyvedl do zahrady. Teplo oblečený seděl ve své lenožce, na malém stolku měl snídaní. Když trošku pojedl a jeho sestra odnášela podnos, tak jí řekl, nejdřív mi Pavlík bude trošku vyprávět a pak si na tom krásném, dobrém vzduchu trochu pospím. Ono mne to tu uspává. Dobře, můj drahý bratře. Sestra ho políbila, alespoň ti zatím vyvětrám v pokoji a pak ti pěkně ustelu. Ať ti Pán Ježíš i tvým dětem tvoji lásku odplatí. Zavolal ještě za ní. Když zůstali sami, otevřel nový zákon a řekl, Pavlíku, budeš mi číst o té naší sluneční krajině. Tak Pavlík četl. Četl mu tam, kde řekl, v té divné svaté knize Zjevení svatého Jana. O tom krásném místě, kde už není ani slunce, ani měsíc, aby svítili, a o tom potoku živé vody. Pan farář mu to vysvětloval. Pak nakonec řekl, Pavlíku můj, cokoliv krásného tam najdeme,
Až přijdeme do té sluneční krajiny, to nebude tak krásné. Nejhezčí bude ten, který bude sedět na tom trůnu. Beránek Boží, Pán Ježíš, víš? Pak sepnul ruce, zavřel oči, jak to dělával, když se modlil. Pavlík si klekl k němu, opřel hlavu u jeho kolena a taky se modlil. A když ta modlitba trvala jaksi dlouho, zdvihl se a hledí na něho. Měl hlavu skleslou trochu na stranu, jako by spal, a jen velmi tiše spal. Jen jednou si zhluboka vydechl a hlava se mu svezla ještě trochu níž. A Pavlíkovi bylo u něj tak zvláštně dobře a slavnostně, ale i smutně. Neodvážil se ani dýchat, aby ho nerušil, když byl tak velmi tichý. Předtím měl na tváři jakoby mračno smutku a teď se mu zdálo asi něco velmi hezkého. Velmi se usmíval. Pavlík uslyšel kroky. Ohlédl se, dával panu kaplanovi znamení, aby šel potichu. Poslechl, ale sotva přišel až sem, sklonil se k panu faráři, vykřikl, až se to rozlehlo po celé zahradě. A Pavlík tomu nemohl uvěřit. A přeci to tak bylo. Neusnul, ale zemřel.

Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění.

0: Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 18. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mne udržuje, stezkou spravedlností mne vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Budeme se modlit. Drahý nebeský Otče, já ti moc děkuju za tuhle chvíli, za to, že jsme mohli přijít pod vliv tvého slova. Děkuji ti, že i dnes máš pro nás připravené své slovo, a tak tě prosím, aby si ho požehnal. Požehnej svého služebníka, Pane Ježíši. A prosím, aby si připravil naše srdce i mysl tak, aby mohlo přijmout tvé slovo, aby nám nic v tom nezabránilo, aby jsme odsud odešli naplněni tvým svatým duchem. A tak ti kladu, Pane Ježíši, celý náš zbor do tvých rukou a prosím, aby i nadále si mu žehnal a měl nás všechny ve své péči. Amen.

0: Hlavu mi olejem potíráš. Opět ta stejná požehnaná věta z 23. žalmu, na kterou jsme se zamýšleli minule, opět přichází na řadu i dnes večer. Jak jsem řekl už minule, nevím, jestli vás potěším nebo zesmutním, když řeknu, že ještě přijde na řadu příští pátek, dali nám Pán dožít biblické hodiny. Minule se vám prozradili důvod, protože tato věta totiž vynáší na světlo světa jak ten skutečný stav ovečky, který není viditelný na první pohled, stejně tak i to úžasné jednání pastýře vůči své ovečce v té samé době. Ano, i když se na to na první pohled nezdá, v tomhle slově, konkrétně v téhle větě, je úžasné bohatství, které nám, křesťanům, nejednou uniká. Hlavu mi potíráš olejem, říká David na adresu svého Pána Hospodina. Kraličtí to překládají slovem pomazání. Kdo jste měli otevřenou kralickou Bibli, tak tam je řečeno pomazuješ olejem mé hlavy. Pojďme tedy i dnes k věci. Pokud jsem vám minule říkal, že v tomto úseku 23. žalmu se dostáváme k něčemu velmi osobnímu mezi ovečkou a pastýřem, který bere olej na ruku a potírá hlavu své ovci, pak dnes musím říct, že se dostáváme k něčemu ještě osobnějšímu. Jsou věci veřejné, jsou věci, jak jsem říkal minule, při kterých máme zapnuté kamery, pak jsou věci osobní a pak jsou ještě osobnější. Ano, ty, které si neváháme o nich mluvit a řešit před návštěvou, kterou máme doma, ale pak jsou věci, které si necháváme pro úzký rodinný kruh a je to tak jistě dobré. Jsou věci, které rodiče sdílí s dětmi a pak jsou věci, které si rodiče nechají jenom, když jsou sami dva. Ty, které sdílíme pouze s těmi, kteří nám rozumí. To jsou věci, které neřešíme veřejně. Někdy si sedneme jenom s těmi, kteří mají pochopení pro to, co prožíváme, co nás trápí. A víte, já vám řeknu, že tenhle úsek 23. žalmu se mi líbí právě pro tu osobitost. Pro něco, co se odehrává mezi ovečkou a pastýřem, navíc v době, kdy to nevidí ostatní. Tenhle úsek žalmu nás bere na místa, o kterých se opravdu s cizími moc nemluví. Je to čas, kdy pastýř prohrne tu vlnu na ovečině hlavě a dívá se, co potřebuje a proč to potřebuje. A je to určitě moc dobré. Našim dětem se taky nedíváme, neprohrnujeme jim lásky a nedíváme se, jestli tam něco neleze před návštěvou, že? Nebo dělají to vaše rodiče? Ale když jsme sami, tak se někdy podíváme. Pojď podívám se, jestli tam něco není. Klíště si taky nehledáme před návštěvou, že jo? Počkáme a pak se podíváme, jestli naše malé děti něco ze dvorku, ze zahrady nepřinesly. Stejně tak pastýř si počká na chvíli, kdy se ovečce může opravdu podívat na místa, která jsou zhanitelná v takovém osobnějším duchu. Je to natolik osobní a intimní, že to většinou zůstává mezi pastýřem a ovečkou. A jak sami za chvíli uvidíte, od hmyzu to má hodně daleko. Minulý pátek jsme tady mluvili o tom, jak pastýř potřebuje mazat hlavu své ovečce z důvodu, že i trápí hmyz. To se dá ještě pochopit. Řekli jsme si, že léto je v pastýřské hantýrce, se o něm mluví jako o času much, který dokážou potrápit ovečku a zahnat ji do krajnosti. A já jsem tady minule řekl, že někdy ovečku doženou až k šílenství, protože hmyz naklade vajíčka do nozder nosu a dostane se to k mozku a někdy ovečka ztrácí rozum. A před tímto trapičem pastýř zasahuje a chrání ovečku od hmyzu, který trápí někdy od rána do večera. Ale dnes vám chci říct, že to, o čem chceme dnes mluvit, má odmizu hodně daleko. A mi se dá ještě pochopit, ale před tímto dalším trapičem, o kterém chci s vámi dnes mluvit, kvůli kterému pastýř musí sáhnout po olej a mazat ovci hlavu, hmyz je proti tomuto jenom nepatrný nepřítel. Víte, co mám na mysli? Mám na mysli prašivinu. Víte, nejenom hrůzný hmyz ovce v letě ohrožuje na životě, ale právě prašivina je pro ovce velmi velikým nebezpečím. I když se to na první pohled nezdá, v případě každé ovce je to velmi, velmi nákažlivé a zánětlivé onemocnění. Pouhým okem člověka je původce neviditelný, ale hlavně v letních vedrech se velmi rychle šíří z ovce na ovci a stává se postrachem chovatelů na celém světě. Možná v této době, ve které prožíváme to onemocnění, které se šíří velmi rychle, ta nákaza, možná, že i lépe pochopíme, co hrozí ovečkám a následně přeneseme-li to do obrazu církve a Božího lidu a jeho pána, tak alespoň trochu možná pochopíme, oč tady jde a jak je to nebezpečné. Každý chovatel ovcí se skutečně přímo děsí toho, že by se v jeho stádu objevila prašivina na některé ovečce. Ono někdy totiž stačilo, že jste si dokoupil jednu jedinou ovci, možná jste jich měl 100, ale dokoupil jste si jednu jedinou, která tím byla nakažená a zanedlouho už touto nemocí trpělo celé stádo. A toho se pastýři skutečně děsí, že by se to dostalo do jejich stáda. A tak si hodně hlídali své stádo. Někdy nechtěli dopustit, aby se cizí stáda přiblížila k jejich stádu. Protože panovala obava z toho, že některá ovečka to chytne a roznese to do celého stáda. A víte, jak k té nákaze docházelo? Vlivem ovčí náklonosti, kterou má jedna k druhé. Nevím, jestli jste si všimli, ale ovce velmi rádi přicházely k sobě a mají takovou na první pohled skutečně zvláštní vlastnost a tou je, že rádi k sobě tisknou hlavy. Takové jsou ovce prostě. Nevím, proč je to baví, ale je to velmi krásné a milé sledovat. Jsou zdravé samozřejmě. Přijdou k sobě a dají si hlavy dohromady. A v tom stavu odpočívají. Hlavně, když je horké počasí, všichni jsou společně na jednom místě, se sklopenými hlavami přitisknutými k sobě vydrží stát i celé hodiny. To jsem najednou svědkem toho, jak pastýř po pár hodinách odpočinku už chtěla, aby se ovce pástly a tak je rozehnal. A oni se opět zhromáždili o kus dál a zase přitiskli hlavy k sobě a dělali si stín. A opravdu se to dělo tak, že si hlavy k sobě přimačkly dvě ovce, další je viděla, přišla a přidala se, za ní další a další, až stáli všichni hlavami u sebe. Jak to jenom šlo. A právě tohle bylo zdrojem nákazy. Proto se prašivina vyskytovala hlavně na hlavě u ovečky. A když jí měla jedna ovce, další přiložením své hlavy se od ní nakazilo a už to vzalo raz na raz dominový efekt. Proto, když otevřete v Biblii, tak se setkáváte s tím, že starozákonní beránek určen k oběti, říká Bible, musel být bez vady. A to nejenom, že někdy nás napadá, že nesměl mít zlomenou nohu a hodně to používáme, že měl být zdrav, ale on hlavně nesměl mít prašivinu. Tohle se kontrolovalo. Protože právě prašivina byla ve starém zákoně symbolem nečistoty. A to nejenom u zvířat, ale i u lidí. Kdo máte Bible, otevřete si třetí knihu Mojžíšovu, Levitikus 13. kapitolu. A kdo má už otevřeno, můžete přečíst, prosím, ten 29. verš.
1: Když se objeví, ať muž či žena nějaký postižené místo na hlavě nebo na bradě.
0: Ještě jdeme dál, dnes.
1: Dnes je prohledné, bude-li na pohledu hlubší než okolní kůže a budou-li na něm jemne na žloutle chloupky, prohlásí je kněze nečistého, je to prašivina druhin. Druh má mocenství na hlavě nebo na bradě.
0: Děkuji. Když se objeví ať na muži či ženě nějaké postižené místo, kněz ho prohlédne a bude-li na pohled hlubší než okolní kůže, budou na něm jemné nažloté chloupky, kněz je prohlásí za nečistého, protože je to prašivina, druh malomocenství na hlavě nebo na bradě. Pojďme zpátky k ovečkám. Co v takovéto chvíli má nastat? Když si toho pastýř všiml, že ovečka je tím nakažena, samozřejmě nastoupil na scénu on, protože ovečka byla a dodnes je proti prašivině zcela bezmocná. Sama nemůže pro sebe udělat vůbec nic. Vlastně něco přece jenom může udělat. Co myslíte, že může udělat ovečka, když se jí vyskytne na hlavě tahle ta nemoc, svědivá nemoc, která jí trápí? Co asi ovečku napadne, že nejlepší je udělat? Pořádně se podrbat. A víte, jak to dělá? Ona přijde ke stromu a to svědění na hlavě dokáže si rozdřít úplně do krve. Co také jiného může udělat? A přesně tohle ovečky s tímhle onemocněním dělali. Oni dřeli své hlavy o strom, anebo když to nebyly stromy, tak to dřeli o zem, aby zmírnili své utrpení. Jenomže tohle nevedlo k uzdravení. Vedlo to k zmírnění utrpení, ale na chvíli. Pak přišlo větší utrpení, protože se to rozbolavilo ještě víc. A tak zkuste si představit, co by se stalo, kdyby tam nebyl pastýř. Ani to nechtějme domýšlet. Kdyby stádo takto napadené, nemělo někoho, kdo zasáhne. Ale ono to mělo dobré konce, protože dobrý pastýř hned při prvních příznacích začal jednat. A přesně tohle, já věřím, že má na mysli pastýř David, autor tohoto 23. žalmu, který máme tolik rádi. Když říká, olejem pomazuješ mou hlavu, neboli olejem mi hlavu potíráš. Ano, to místo, kde se mě, tvoji ovečce, vyskytla tahle ta nebezpečná nemoc. David, když pásil ovce, on věděl, co prožívají, on věděl, jak trpí. Znal i místa, kde se tahle nemoc objevuje, kde se vyskytuje. A tak jedná tak, že pomáhá svým ovečkám otrápení tím, že sehnal nebo koupil nebo sám vyrobil potřebný olej a každé ovečce namazal hlavu. Ano, doma, kdy to ještě nikdo neviděl, než je vyhnal na pastvu. A to jedné po druhé. Zkuste trošku přemýšlet nad tím. Co to znamenalo? Namazat každé ovečce hlavu. Víte to, my si vybavíme, když máme někdo doma dvě, tři ovečky, takové živé sekačky, že to je sobidub. Ale představte si stáda v biblické době. Například Joba. Kdo z vás ví, kolik měl ovcí Job? Víme o Jobovi, že trpěl, že byl nemocný a tak dále, ale on byl zpočátku velmi bohatým mužem. Stejně taky potom. A Bible klade i důraz na to, kolik měl ovci. Víte, kolik jich měl? Zkuste si tipnout, když to nevíte. Po dnešku to nezapomenete. Bible říká, že jich měl 7 000. Zkuste si představit natřít hlavy 7 000 ovci. Co to obnášelo pro pastýře? Nedůslednost to znamenalo nebezpečí další nákazy. Zbytečně by se z toho dostala jedna, kdyby ta druhá znovu ji nakazila. Proto pastýř, ten dobrý pastýř, jedna po druhé, procházela pod jeho rukama. Nebylo to jednoduché, ale pastýř si s tím dává práci, protože chce mít zdravé stádo. Nevím přesně, jaké oleje používali pastýři v biblické době, ale olej, síra, různé jiné chemikálie i dnes jsou prostředkem, kterými chovateli ovcí zbavují své stádo prašiviny v dnešních dnech. A dočetl jsem se, že v některých zemích v současné době, kde je chov ovcí hodně rozšířený, se budují pro boj s prašivinou u ovcí doslova takzvaná ponorná koupadla. Jim se v případě ohrožení prašivinou provede celé stádo. Ano, každá ovce se musí ponořit, až dokud nenasákne tím léčivým prostředkem. Tím nejsilnějším na tom všem je při ponožování ovčí hlavy, která se musí provést opakovaně. Jenomže právě tomu se ovce brání nejlíp. Ovci nevadí, že provádíte tělo, ale hlavu tam nechce strčit. A jistě se jí nedivíme, kdo by tam chtěl hlavu strčit. Ale bez toho se tahle nemoc nelikviduje. A tak pastýř neúnavně někdy tlačí tu hlavu a musí to opakovaně ponořit. A teď pojďme k tomu, co nám tím Bůh chce říci. Nechci, aby jsme odcházeli, jakože to byla nějaká přednáška o ovečkách a o jejich nemocích. Pokud vezmeme v úvahu duchovní rozměr tohle slova, musíme dát zapravdu tomu, že je to právě hlava, která je vlastně vstupní bránou do naší duše. Ano, je to naše mysl. Jsou to moje a vaše myšlenky, které znečišťují našeho ducha. Světem a hříchem zvenku. Nikomu ještě do srdce nepřišla žádná myšlenka patou, ani loktem. Všechno přišlo hlavou. A stačí na chvíli přemýšlet a uvědomit si, jak právě naše různé myšlenky byly infikované tím, co našemu duchovnímu životu velmi ublížilo. Jestli mi dáte zapravdu, že stačí dát někdy hlavu k hlavě. Svou hlavu, svoji mysl přiložit k mysli toho a onoho a už někdy jste úplně nikdo jiný, než jste byl. Ano, nejenom stačilo strčit hlavu jako ta ovce k hlavě kamaráda, spolužáka nebo já nevím koho na internetu a děli se věci. Kolikrát stačilo jenom spojit svůj křesťanský život na chvíličku s neznovu zrozeným člověkem a děli se věci. Když vezmeme Bibli, vzpomínáte hlavně vy mladí na mladou dívku, jmenovala se Dina, dcera samotného praotce Abrahama, u kterého se očekávalo, že jeho děti nemůžou se něčím takovým nakazit, že nemůžou, i když budou se na to či ono dívat a tomu či onomu naslouchat, že přece to nemůžou převzít, protože vyrůstali v rodině opravdu božího muže, kterého si Bůh povolal. Jenomže Bible říká, že jedného dne si pouze vyšla, aby se dívala, jak si žijí ostatní dívky z pohanského národa, který bydlel vedle a následky byly katastrofální. Jenom si vyšlo, aby se podívala. Stejně tak Samson. Víte, on vycházel, aby si jenom zaskotačil se syny světa tehdejšího a bylo jedno, že byl velkým božím mužem, že byl vyvoleným božím mužem, že byl soudcem v Izraeli 20 let. Bylo to úplně jedno. Stačí přiložit hlavu k hlavě někoho a dějou se věci. Dopady na jeho duchovní život byly katastrofální a nejenom na ten duchovní. Z kterého mohl činit pokání. Samson zaplatil svým tělesným životem. Poté, co mu vydloubali oči, tak zemřel spolu s nimi pod zříceninou. A proto David, autor tohoto žalmu, on moc dobře ví, co říká. Když se dívá na své ovečky a na trápení, které mají, když přiložili hlavu jedna k druhé, tak on si úplně představil, že nebýt dobrého pastýře, který ošetřuje hlavu jeho, tak by dopadl špatně a že si o tom mnohokrát přesvědčil. On se taky jednoho dne už jako král procházel po střeše svého paláce, boží muž, vyvolený boží muž, člověk, o kterém by si člověk myslel, že se nemůže mu nic stát a jenom na chvíli se zadíval na krásnou ženu, která se tam koupala u nějaké kašny tehdejší. A cože byla vdaná? A cože on byl král a boží muž? Jednoduše pouze přiložil svou hlavu k tomu tělesnému a chtíč si už udělal, co si přál. To, co následovalo i u tohoto krále Davida, byste, věřím, nechtěl nikdo zažít ani ve snu, ani já ne. Víte, v takové chvíli, když si čtete to, co David tam prožil, tak si možná nejeden muž vybaví těch pár krásných minut, které prožil s touhle ženou. Ale Bible pokračuje a říká, že David po celý svůj další život žil víceméně v slzách. A je jedno, že byl králem. David utíká před svým vlastním synem. To, že vás ubližují cizí, že vás honí cizí, chápete, ale vlastní syn. A ještě něco, to, co David skryl za závěsy svého paláce. Říkal si, nikdo to neviděl. Bible říká, že jeho syn to dělal za bílého dne na terase jeho domu, aby to viděl celý svět. Dokonce s těmi jeho ženami. Z toho nám běhá mráz po zádech, nebo lepší řečeno, měl by nás z toho běhat, protože naše myšlenky, naše představy, naše pocity a rozhodování v různých věcech jsou víc, než si myslíme v této době, poznamenané vlivem ostatních lidí, kteří jsou kolem nás. Je pravda, že máme k dispozici písmo, Boží slovo, které nás koriguje a tak dále. Jenomže všude kolem nás naše životy obklopuje tolik lidských názorů na věc. Obrovské množství. A když je posloucháte, zdá se, že mají hlavu a patu. Kéž by neměli, a řekli jsme si, to je blbost, ale oni mají hlavu a patu. Jsou logické. Dávají smysl. A navíc jsou moderní. Myslet jinak znamená být divný. A tak se snažíme myslet s davem. Znáte takový to si 100 let za opicemi, ještě když cituješ Bibli. Kdo to kdy viděl? V této době. Ano, žijeme v době masového ovlivňování lidstva víc než kdykoliv jindy. Určitě i můj děda byl nějakým způsobem ovlivňován, ale určitě ne tolik, co já. Protože můj děda během 5 minut neskoukl tolik, co se toho stalo ve světě a tolik názorů na internetu. Hromadné sdělovací prostředky masírujou vášemu život víc, než si myslíme. Počiné mysli. Zvláště vy mladí jste ve velkém nebezpečí. Když vidíte mladé lidi, jak jdou po městě, sluchátka na uších, nevěstí nic dobrého. Kéž by tam bylo opravdu jenom to dobré. Kéž by do uší vašich a mých se nesly jenom dobré informace, ověřené informace a pravdivé informace. Jenomže do vašeho a mého mozku, i v době, kdybychom mohli jít a jenom se takhle dívat, tak se nese spousta informací. No a případek důkaz toho, že se do naší hlavy neustále dostávají obrovské kvanta všeho možného, ať už písní nebo v čemkoliv. Některým se zpočátku pouze zasmějeme, řekneme si, to je hloupost, ale neuvědomujeme si, že už na ně nezapomeneme, většinou na ně nezapomeneme. A na ty blbé skutečně nezapomeneme. A i kdybychom na ně zapomněli, přijde den, kdy se vyrojí a ovlivní tvé a mé rozhodování častokrát špatným směrem. Stejně tak internet, televize, někdy se mylně domníváme, že to jsou prostředky, které nás pouze informují a dávají nám na výběr. Co myslíte, je to tak? Někdy si říkáme, tak já jsem se jenom podíval, mě to informovalo a dalo mi to na výběr, můžu si vybrat, jestli to beru nebo to neberu. Myslíte, že to je tak? Kéž bychom měli tu sílu se jenom podívat, usmát se, odejít a už to vůbec o tom nevědět, a když, aby nás to neovlivňovalo v našem rozhodování. Ale ono to je někdy jinak. Hodně jinak. Víte, každé médium je tu proto, aby prosadilo to své. Vždycky tomu tak bylo. A že za každou zprávou stojí někdo, kdo chce, aby to vyznělo tak, jak chce, o tom není pochyb. Protože někdy přemýšlím, že každá zpráva by mohla vyznít jinak, než vyzněla. Nemyslíte? Přemýšlíte o tom někdy? Že každá zpráva by mohla vyznít jinak, než vyzněla. Ale proč vyzněla tak, jak vyzněla? Proč se kladl důraz na to a na ono? A proč se tam vyskytlo třeba 3x, 4x? A proč to bylo třeba i v té 3. a 4? Proč to mělo tu hlavu a patu? Chce někdo říct, proč tomu tak je? Protože někdo chtěl, aby to tak vyznělo. A některé věty, byste se divili, jak dlouho se dávají dohromady, aby vyzněly tak, jak mají vyznít. Možná jste už taky psali některých nějaký dopis, kde jste chtěli něco zdůraznit a věty jste měnili možná několikrát. protože jste chtěli, aby byl stručný, krátký, aby ho dočetli. A měnili jste ho a řekli jste, tohle ne, tak ještě takhle a ještě takhle a ještě takhle. Proč? Protože jste chtěli, aby to tam zaznělo a aby ho to trklo, aby to prostě pochopil. Každý autor chce, aby vyznělo to, co chce, aby vyznělo. A někdy to, co se nám zdá jednoduché a nevinné, tak na tom hodně pracovali, aby to zanechalo právě přes tu jednoduchost a nevinnost v tvém a mém mozku to, co chtěli. Nesmíte zapomenout na to, že velká část dělovacích prostředků je ovládaná lidmi, jimž je Kristova mysl nahony vzdálená. Na to zapomínáme. Nahony vzdálená. A my někdy neuděláme chybu, když řekneme, že některé z nich jsou účelově zaměřené proti všemu křesťanskému. Zkuste někdy poslouchat některé zprávy a na tohle se soustřeďte. Ne, jsou velmi opatrné, aby nebyly otevření, ale krásně systematický masáž. Informují, podají to tak, aby to vyznělo podle toho, co chtějí tou informací docílit. Stačí někdy jenom to ulehčit, nebo to mírně tak se tomu zasmát, mírně tak odlehčit, aby to nemělo tu váhu. A víte, kdo se takovým vlivům opakovaně vystavuje, není možné, aby se nenakazil. Není možné, aby to v jeho srdci nebylo zlehčeno. Však také právě proto je smýšlení a názory světové populace čím dál zákeřnější. Převládá ve světě sklon k násilí, k nenávisti, zaujetí, hrabivosti a tak dále, kdežto úcta k slušným věcem, čistotě, věrnosti je na ústupu. A toto nebezpečí nehrozí pouze mladým. Víte, nejenom mladí strkají hlavy dohromady a nakazí se již zmíněnou prašivinou. Duchovní, ne, ne. Toto nebezpečí hrozí i nám, starším. Setkáte se staršími křesťany, kde očekáváte, že budou nad věcí v určité věci, že budou mít v tom jasno, ale oni nemají. Zpráva, kterou slyšeli v televizích, nebo článek, který si přečetli na internetu, je natolik zpracoval, že nemáte šanci jim to vymluvit. Nemáte. Oni to slyšeli a oni to říkali. A oni to tam říkali a opakovali to. A i včera to říkali. A nevymluvíte jim to. Tak jako malé děti. Přichází ze školy a to, co řekla paní učitelka, je svaté. Přesně tak. Taky starší člověk to, co slyšel, aniž by měl možnost si to nějak ověřit, to považuje za alfu a omegu. Někdy se vám přiznám, že mi je z toho smutno. Říkám si, kdyby takto člověk bral vážně písmo, to by bylo krásné. To by bylo požehnané. Jenže odkud by to vzal, to v rádiu neříkají, jak Bibli má daleko. Politice ale rozumí nejlépe ze všech. Možná si vzpomínáte na jednoho z našich starších bratrů, už je u pána, nebudu jmenovat, že kdykoliv si začal něco o politice, se dokázal u toho i rozbrečet. A to, jak ten a onen státník je nespravedlivý a tak dále. Brečet nad písmem, žel jsem ho ale neviděl. A tak, bratře, sestro, už chápeš, co David opěvuje v tomto žalmu? Olejem pomazuješ hlavy mé. Všimněte si, David vidí svého pána, jak ho té prašiviny pomyslné zbavuje. Jak jeho hlavu pomazává tolik potřebným lékem. Tím vlastně nám prozrazuje, že vůči tomu nebyl ani on imunní, že to vlastně potřeboval. A tak, bratři, sestry, netajme před Bohem ani my této době tuto věc. Nebojme se říci, pane, já potřebuji tvoje pomazání. Ne v prvé řadě ke službě, víte, my si ve slově pomazání i hned vybavíme službu. Ale jak chceme sloužit, buďme upřímní, jak chceme sloužit, když nás tato prašivina jako Kristovi ovečky trápí? Nebojme se poprosit o to, aby naši hlavu náš pastýř nejprve ponořil do toho jeho ponorného koupadla. Jen tak dokážeme poznat, jaké to je být osvobozen od toho svědivého pocitu, který nás nutí nejednou tej si dřít své hlavy o ten pomyslný strom. Víte, my potřebujeme každý z nás tuto věc. A věřte mi, že olej Ducha Svatého je připraven. Ponorné koupadlo je připraveno. Víte, je velmi důležité na to nezapomínat. Ustavičně se vystavovat přítomnosti Ducha Svatého. Protože jedině on má moc nás uchránit před tím znečišťujícím vlivem světa. Je to on, kdo má v našich srdcích chrám a je nám tudíž nejblíže, jak to jen jde. Je to on, kdo naše myšlenky má k dispozici a kdo má také moc nám je korigovat. Víme, že písmo v epištole Filipským 4. kapitole v 8. verši říká: konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je čisté, cokoliv, co je hodno lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Kdo je to ten Bůh pokoje? Nebojím se říci, že to je Bůh Duch Svatý, kterého Pán Ježíš Kristus poslal, aby v nás zůstával, aby nás potěšoval, aby nás povzbuzoval a aby nás uváděl do veškeré pravdy. Ano, je to ten utěšitel, který na našich životech denně působí jako ten požehnaný olej, který nás zbavuje veškeré té duchovní prašiviny. A tak, bratři, pojďme ode dneška, milé sestry, přemýšlet o všem, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je čisté, cokoliv, co je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. A to ostatní, to nechme být. My víme, že ani té duchovní prašiviny v Božím lidu v současné době není málo. Víte, je toho tolik, co i po té duchovní stránce nás dnes a denně ničí. Internet je plný všeho možného. V Božím lidu spousta mladých, ale i starších lidí, kteří mají naposloucháno všechno možné, těchto lidí přibývá. A duchovně z toho, promiňte mi ten výraz, blbnou, ale písmo sami pro sebe v tichu Ducha Svatého mnohdy nečtou. Nechají se masírovat nepřítelem, který si v tomto směru dělá svoji práci. A Ducha Svatého nenechají pracovat na svém životě. A to je smutné, bratři a sestry. To chce změnu. Víte, to chce plnou oddanost našemu Pánu. Ano, Hospodinu, našemu dobrému pastýři. On a pouze on má tu moc nás ošetřit. Však nám to dokázal na Golgotě. Dal za nás svůj život, aby nikdo z nás nezahynul, ale aby všichni jsme byli spaseni. A tak neváhejme přijít k Pánu jako ta ovečka, kterou svědí hlava. Víte, bylo příjemné vidět ovečku, jak se najednou zastavuje u pastýře a svou hlavu mu vsune do jeho rukou. Proč? Protože už jí tolikrát nejenom zbavil svědění na chvíli, ale pomohl jí trvale. A ona mu důvěřuje. A tak opětovně přichází. Buďme tou ovečkou, která bude chtít také i něco víc než jenom poškrábat. Něco víc než jenom zbavit hmyzu. Buďme ovečkou, která bude chtít tu trvalou svobodu. Ovečkou, která bude dnes a denně toužit potom, aby mohla být příjemnou, ale také milou oběti na oltáři Boží slávy. Amen.

Vyslechli jste si 18. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném čase k poslechu další části.